0: Rock Radio. Rokovej večer. Máte za sebou pernej den? Rokovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rokovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Hele, Brudo.
2: No?
1: Ženský pohlavní orgán na 4. Poslední je A.
2: A je to vodorovně nebo svislé?
1: No, vodorovně.
2: Tak to bude pusa.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Alince?
2: Už je moc pozdě, Pavle.
1: Víš, jak dlouho my už jsme spolu?
2: Já mám zítra ráno stání.
1: Ne, ale když já mám stání dneska.
2: No tak. Dobrou noc.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivý český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Inženýři v Sovětském svazu vynalezli betonové lodě. To je zajímavá aktualita, Matěj.
3: Hele, brzděte jo. Betonové lodě. V životě jste neslyšel větší hovadinu.
4: To je napravda.
3: Vody beton plave? Beton nemůže plavat, ty vole.
2: No tak. Z čeho si čerpal, Matěj? Pravda. Tak to musí být pravda.
3: A hlavní místo Sahary je písek, vole.
2: Bez toho, vole, Honzíku, ano? Kdyby si místo vole říkal cihla, tak by měl pan ředitel dům.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Taky prosím tě.
4: Pepino, už toho máme dost.
3: My taky. Matýsek se posral.
2: Rock Rádio. Konec legrace.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radio na www.rokovýradio.cz.

už budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď v mojí starý

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Na babičce nejlíp vidíš, že člověk se učí jenom proto, aby nakonec všechno zapomněl.
3: Tati, a byla tě taky někdy tvoje maminka?
2: Ne, jenom tvoje.
1: Rock Rádio. Konec legrace.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Chceš lázně, Bedřichu?
2: Nechci. To mi neudělalo dobře.
1: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
2: Tam jsem byl předloni, tam trpím průjmama.
1: Tak jeď do Tater.
2: Já nesnáším vejšky.
1: Tak když kam jeď? Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš. Další.
0: Rock Radio. Konec legrace.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za boha vzpomenout, kdo jí zpívá nebo jak se jmenuje? Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokoviradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokoviradio.cz. Slušnej web.

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
2: Check-in?
3: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
2: Recepční.
3: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
2: Bezpečnostní kontrola.
3: Přesně.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
4: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
5: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
6: 一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
8: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
9: No, říkala, že nic nechce.
8: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
9: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
10: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
9: Romantickou večeři.
10: Pobyt pro dva.
9: House running.
10: Jízdu v supersportu.
9: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
10: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
9: Nejlepší zážitky hledejte na
11: firmanazážitky.cz.
12: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
13: vybrat dobrý materiál
14: a vybudovat náš domov.
15: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
16: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké ráno, máme pátek, 6 hodin a jsou tu zprávy. V Česku začínají komunální a senátní volby. Volební místnosti se otevřou dnes ve 14 hodin. Lidé v nich rozhodnou o složení místních zastupitelstev a třetiny senátu. Hlasovat můžete dnes nebo v sobotu do 14. hodiny. Kompletní výsledky budou známé zřejmě v neděli nad ránem. Ministr průmyslu Karel Havlíček poletí příští týden do Indie. Chce tam podpořit české firmy a posílit vzájemnou spolupráci. Zaměří se hlavně na letectví, dopravu a energetiku. Ministr navštíví 3 indická města a setká se s tamními politiky. Ministři financí Evropské unie řeší konkurenceschopnost. V Lucemburku jednají o integraci kapitálových trhů. Nový plán má unijní ekonomice pomoci v boji proti Americe a Číně. Česko na schůzce zastupuje ministryně financí Alena Schillerová. Fotbalová liga se vrací po reprezentační pauze. V předehrávce 10. kola nastoupí první Slavia na hřišti posledního Zlína. Pražané jsou v této sezóně stále neporažení. Zlín naopak v lize ještě nevyhrál.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska zpočátku bude slunečno, jasno až polojasno, během dne bude od severozápadu oblačnosti přibývat, na jihovýchodě až večer a večer se v Čechách od severozápadu místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty naměříme mezi 11 až 15 stupni Celsia, na jižní Moravě naměříme až 18 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na D1 se bouralo ve směru na Prahu, na 25. kilometru se srazil náklaďák s osobákem. Tvoří se tam dlouhé kolony. Bouralo se taky na D7 ve směru na Prahu na 35. kilometru a v Klášterci nad Ohří na Chomutovské ulici.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci! Pěkný páteček vám přeje Honza,
4: Anabel
1: a Zuzka.
3: 6:03, máme pátek 9. října, přátelé, takže poslední pracovní den oficiální teda tohohle týdne je za náma. Někdo něco novýho? Máte? Ne?
1: Ne, dneska po nás už nic nechtějí.
3: Dobře,
5: jako to bylo rychle. Já jsem začala den tak skvěle, že už bych ho chtěla ukončit, jestli by to šlo.
3: Vy jste tady si podejte ruce dneska, jsem se Zuzku.
1: Před chvíli Honzo mi říkal, jestli by mohl otevřít to okno, že z něj skočím, takže...
5: Tak já vyběhnu za tebou, prosím tě, jestli můžu. Díky.
3: Takže páteční vysílání plný pozitivity je před námi, přátelé, tak zůstaňte na drátě, pokud možno ne na tom, na kterým si to dneska hodíte. Dáme si Guns N' Roses na kino Heaven's Door.
0: Rock Radio.

0: Rock Radio.
1: A krásných 13 minut po 6. hned po Bruce Dickinsonovi přichází naše Anabel Šípková, aby nám udělala dnešní protažení s Anabel.
2: Nemám sluchátka, moment.
1: Jak by řekla, potřebuješ sluchátka?
2: Jak by řekla Jilková, moment. Počkej.
1: Jibari.
2: Tak, jsem ready. Jelikož můj dnešní příjezd do garáží byl velice náročný a odřela jsem si celý Mercedes, který jsem si minulý týden vyzvedla, opravený z servisu, tímto zdravím tady paní, která mi to krásně rozleštila, opravila a celý stáhla a nahodila zpátky, tak jsem opět bez auta. Každopádně dobré ráno řidičky a řidiči, dnes jsem udělala speciální rozcvičku pro nás, pro tupý blondýny, který neumí parkovat, takže... Nastartujte, ale nejdřív hlavu. Ramena nahoru, ramena dolů. To je jako když hledáte, kde máte zpátečku. Dále si dáme hlavu doleva, hlavu doprava. Ne, to není kontrola účesu, ale kontrola provozu, jestli náhodou do nikoho nenajíždíte. Dále si dejte ruce před sebe a otočte volantem doleva. Doprava, hlavně nenajďte na chodník nebo nesejměte nějakou starou babičku na přechodu. Následně se zhluboka nadechněte, úsměv na rty a dnešní parkovací heslo zní, když se nevejdeš na poprvé, nejsi Formula 1, dáš to při druhém kolečku. A každopádně, ale prosím, bez toho, aniž byste si odřeli celý bok jako já, takže krásný den, přátelé, a opatrně.
1: A my jdem na olympiky.

0: Máme 6 hodin a 22 minut k tomu My Chemical Romance, I Don't Love You. No a přátelé, my naposledy dneska nebudeme kecat, ale budeme makat, lépe řečeno budeme vrtat.
1: Přesně tak, máme tady poslední kus vrtačky Stanley.
0: Tu nám i dneska do naší rozdávačky věnovali Stavmat stavebniny, dodavatel výrobků Denbraven by Debex by Denbraven.
1: To si řekl moc tak, hezky. Děkuju. To je krásná česká firma, prosá, která nabízí spolehlivý výrobky, moderní technologie, kvalitu a krátké dodací termíny.
0: I česká firma, se dá říct špatně. No a Stavmat stavebniny, který nám vrtačku darovali, patří mezi největší prodejce stavebních materiálů a střešních krytin v Česku.
1: Na 76 prodejnách seženete stavební materiály, střechy, okapy, nářadí a k tomu veškerý servis.
0: Ale akuvrtačku Stanley seženete dneska úplně zadarmo, opět tady u nás v rokovém rozjezdu, pokud si o ní napíšete.
1: Ano, pište na Instagram, na Facebook, připište telefonní číslo, a protože je pátek a čeká nás výzva pro pandu, tak dnes už 7:30.
0: Takže držíme palce a za chvíli Ozzy Osbourne, No More Tears, žádný další slzy. To znamená, kdybyste tu vrtačku náhodou dneska nezískali, tak hlavně neplačte.
2: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Proč se culíš? Protože budeme krásný. To už přece jsme. Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
3: Informační služby?
4: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
3: Kavárna?
4: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
3: Salonek?
4: Správně, uhodlo si.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr-i, brds.cz.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
7: Přímo bychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
9: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jedeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
10: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
12: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
13: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.

0: Ozzy Osbourne, jeho No More Tears na Rock Rádiu, minutku a něco po půl sedmí. Přátelé, neroňte slzy, protože Zuzka je tady.
1: Máte pocit, že vám v životě něco chybí? Chtěli byste si doma jen tak povrtávat, ale nemáte čím? Osušte oko, máme i pro vás slušnou vrtačku. Na vrtání zubů asi nebude úplně vhodná, ale nábytek, králíkárnu nebo nějaký nesmysl pro děcka, s ní složíte jedna báseň. A pokud si pro korunu necháte koleno vrtat, laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel třeba vyberou právě vás. Slušná vrtačka od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
2: Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by the Mraven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Rock Rádio. Co se děje?
3: Hezké ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Hasiči po celém dni vyprostili kamion z podmostu v pražské Krči. K uvolnění zaklíněného kolosu museli v noci použít dva vyprošťovací tanky a těžkou techniku. Zablokovanou soupravu teď dělníci rozebírají, aby ji mohli definitivně odtáhnout. Svět dnes pozná nového držitele Nobelovy ceny za mír. Norský výbor oznámí jméno vítězně přesně v 11 hodin dopoledne. Jasný favorit letos chybí a vybírá se z rekordních 287 kandidátů. O ocenění už dřív veřejně mluvil také americký prezident Donald Trump. Hokejová extraliga má za sebou dvě předehrávky devátého kola. Plzeň doma porazila České Budějovice 4-1 a posunula se na čtvrté místo tabulky. Sparta na vlastním ledě nestačila na Brno a Kometě podlehla 3-4 v prodloužení.
1: Rock Radio. Počasí.
3: Ráno nás čeká sluníčko, ale během dne se zatáhne, mraky dorazí nejdřív na severozápad, na jižní Moravu až k večeru. Později v Čechách počítejte i místy s deštěm. Teploty vystoupají na 11 až 15 stupňů Celsia, na jihu Moravy bude až 18 stupňů.
1: Rock Radio. Doprava.
3: Opatrně na D11 ve směru na Prahu na 8. kilometru máme hlášenou nehodu.
1: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio.
0: Zuzko, díky. Před chvílí tu byl Ozzy, teď jsou tu jeho kamarádi z Metallica. Wherever I may roam.

0: Rádio, rokový kulendárium.
1: Metallica nám v 6 hodin a 38 minut uvedla dnešní oslavence. Je pátek 9. října a svátek dneska slaví Štefan, případně Sára. A pak je tady ještě spousta dalších. Sibyla, Denis, Dionys, Dionýska, Diviš, Gunter a nebo Gunnar.
2: Není těch jmen málo.
1: No, je to taková dobrá party doma, kdyby si chtěla pozvat si Dionýza s Gunterem a s Gunnarem a Sibylou a Sáru a Štefanem.
2: Sibylu bych určitě chtěla.
1: Já bych taky chtěl Sibylu, protože ta by uměla věštit, jestli vyhrajou ve sportce konečně. Hmm. A stejně vím, že nevyhraju, no nic. Výročí narozenin má dneska třeba český herec Vladimír Menšík, toho jsem měl rád, ten byl dobrý, ten kalil a vyprávěl vtipy. No a pojďme na muzikanty. 55 let slaví americký kytarista Terry Balzamo, nahrál druhý a třetí album s Evanescence a taky krátce působil v Limp Bizkit. Šedesát let slaví americký zpěvák Carl Jurgensen, zakladatel a frontman industrial metalu Ministry.

82 let by oslavil britský basák John Entwistle, hrál s kapelou The Who, s Ringo Starrem a jeho All Star Bandem. No a 86 let by dneska oslavil britský hudebník John Lennon spojený s kapelou The Beatles, který mimochodem má syna, který má narozeniny ve stejný den, jeho Sean Lennon, syn Johna a Yoko, má dneska 51, tak obou přejeme všechno nej.

0: Tomuhle v kapele se říká, když blbě nasadíš tempo, nějaký skladbě je to moc pomalý, tak se tomu říká, že na pódiu vyjíždějí rakve. Tak takhle to vypadalo.
1: Já zase zajedu ze svojí rakví.
0: Tak zpátky posíláme věnec, vzpomínáme a za chvíli si dáme rybičky 40, to jsou zamilovaný nešťastná.
2: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých dne. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí.

0: outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
3: No nekecej.
5: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
6: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
7: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
8: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
9: vybrat dobrý materiál
8: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

0: co se nevešlo do zpráv.
1: 9 minut před 7 hodinou pijeme krev a taky zjišťujeme, jestli má Zuzka něco hezkýho při pátečku.
2: Byl oficiálně zlomen rekord v držení plenku, což je takový to prkno
1: plenku?
2: Na zemu.
1: Plenky?
2: Ano. Žena v něm vydržela přes 5 hodin a pozor, je jí 61 let.
3: Já jsem jí viděla, babka byla hodně přemotivovaná, si pojďme říct.
1: Nebyla třeba vyjetá nějaká?
3: No to je možná taky, ale byla každopádně celá rudá, vypadala, že nedožije dalšího dne, nevím, jestli to za to stálo.
2: Vypadá to hrozně a musím teda říct, že jsem se hodně pobavila u komentářů pod tím videem, kde samozřejmě všichni chytráci říkají, no tak takovýhle plenk bych dal taky, to je úplně špatně všechno, tak jako ona po těch 5 hodinách doopravdy už nevypadá úplně nejlíp, ta paní, ani
3: vypadá
2: ten plenk.
3: Prohlej paragraf.
1: Nevypadá sízně, už to bylo jak rajče rošlápnutý.
2: No, ale upřímně bych chtěla vidět všechny ty komentující po 5 hodinách takhle, jako já myslím si, že by byly už dávno mrtví na místě.
3: Já už po 5 vteřinách, bych chtěla říct.
1: Tak spousta komentujících by zvládla 5 hodin držet aspoň ty plenky.
3: Kdyby drželi hubu, bylo by to lepší.
2: A moč.
1: A nebo. Tak jsme milí při pátku.
0: Rock Radio.
1: Tak pojďme trošku zvolnit, dáme si Four Non Blondes a jejich WhatsApp, jakože z česky se to překládá jako co je.

0: Four Non Blondes 3 minuty před 7 na Rock Radio s peckou WhatsApp. Kdyby to napsali tři sestry, jmenovalo by se to Co je. Přátelé, musím vám něco říct, musím si postěžovat. Normálně mě tady holky dneska šikanujou.
1: Ale to ještě málo, to ještě, jestli mě budeš jako rozčilovat, tak přitvrdím.
0: Čím?
1: No to se neptej, kopačkou na solár.
0: Ježiši Kriste.
1: Já naštěstí... brud s výskokem jako Chuck Norris a budeš koukat.
0: Já jsem naštěstí v pohodě, protože žádný soláry nemám. Já bydlím normálně v paneláku a tam je nemáme na střeše.
1: No tak to seš v pohodě. Tak no. Tě kopnu do držky.
0: Jenom abyste... Jenom abyste věděli, přátelé, je to proto, že jsem chtěla, aby holky dneska něco dělali, protože jsou obě unaveně unky a chtěli by hajinkat.
1: No nejenom hajinkat.
0: I dadinkat.
1: I dadinkat.
0: Dobře.
1: I papinkat.
0: Přátelé, za chvíli bude 7 hodin ráno, tak snad se do další hodiny posuneme ze větší energií, dáme si nějakou další slušnou muziku, Zuzka má pro vás připravený zprávy a v 7:30 budeme rozdávat posledního Stanleyho.
2: Voda je fajn. V létě na koupání, v zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo, ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz
3: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
4: Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovaníkrbec.cz Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
6: Tak nečekejte, jezděte!
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
9: Více na kopecký.cz.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
10: Zafido.e-shop.cz Partner pro vaši zahradu.
12: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz Pro bohatší Česko.
13: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz

0: Hezké ráno, je 7 hodin a jsou tu další zprávy. Lidé v Česku dnes rozhodují taky v místních referendech. Souběžně s volbami se koná 37 místních hlasování. 20 z nich se týká případné výstavby větrných elektráren v obcích. V dalších lidé vyjadřují názor například na spalovny, obchvaty nebo nové bytové domy. Francii stále paralyzují masivní a násilné protesty studentů. Ulice měst zaplnil přes 70 tisíc mladých lidí, kteří si stěžují na chátrající školy a nedostatek učitelů. Demonstrace provází tvrdé střety s policií, zapalování budov i aut a rabování učeben. Bezpečnostní složky už zatkly víc než 500 osob. Ukrajinská delegace dnes ve Spojených státech zahájí klíčová jednání. Tým prezidenta Volodymyra Zelenského se setká se zástupci z týmu Donalda Trumpa. Schůzek se zúčastní Trumpův zmocněnec Steve Witkoff a jeho zeť Jared Kushner. U jednacího stolu zasednou taky diplomaté z evropských zemí. České fotbalistky dnes večer zabojují o postup na mistrovství světa. V Pardubicích nastoupí v úvodním semifinále baráže proti silnému Skotsku. Odveta čeká reprezentantky příští týden v úterý na půdě soupeře. Zápas začíná přesně v 19 hodin. Rock Radio. Počasí. Počátku dnes bude slunečno, během dne bude od severozápadu oblačnosti přibývat na jihovýchodě až večer a večer se v Čechách od severozápadu místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 18.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Na D11 pozor ve směru na Prahu, na 8. kilometru se řeší nehoda. Ve směru do Prahy se bouralo taky na D7 na 7. kilometru a na D1 pozor, pokud pojedete směr Brno. Tam se řeší nehoda 3 osobáků na 204. kilometru. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a tvoří se tam kolony.
1: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci!
3: Ať dneska nepotřebujete plenky, vám přeje Honza,
4: Anabel
0: a Zuzka.
3: 3:07 v pátek 9. října. Mně se, Zuzko, strašně líbí, jak dneska už ty sportoviště jsou vymakaný, že prostě jak jsou ty moderní města, že je máš třeba jako normálně na stadionu nebo v podzemí a nebo na půdě, to je mazec, jako co tam říkáš jako občas.
0: Fakt?
3: No ty jsi říkala, že tam někde hrajou nějaký půdě.
0: Jo, takhle, dobře, humor, ano.
3: Brzo?
0: Jo.
3: Za hodinu znova?
0: Níliš, ne.
4: Hele, já myslím, že dneska bychom ho měli zbít, jak mám takový tušení, že jako normálně
0: hodím,
4: něco jako... Kdybych já horký kafe, tak mu chrstu do obličeje.
0: Tak já ho jdu udělat.
4: Dobře, já taky.
3: Vy dvě hydry.
4: Z každý strany jednu. Ne, já ti dám pusinku, Honzíčko, já tě mám ráda, když mě sereš. Teda, pardon.
0: Na ten popálenek si tak.
3: Přátelé, máme pro vás poslední vrtačku Stanley, kterou budeme rozdávat už za půl hodiny. Možná bude trošku potřísněná krví nebo nějakýma jinýma tekutinama podle toho, kam všude mí tady kolegyně strče, jestli bude ještě zabalená v krabici nebo už rozbalená, to nevím, nechám se překvapit. Nicméně potom vám ji někomu z vás darujeme, pokud ji chcete, napište si do Messengeru na Facebook, do vzkazu na Instagram a opět podtrhávám asi, vole, stokrát, nezapomeňte připsat telefonní číslo, protože opět už je tam třeba 30 nebo 40 vzkazů, kde to telefonní číslo není. Pokud vám nemůžeme zavolat, tak vám prostě nic nedáme. Nebuďte jako pan Filip, který se tady včera jako kokot rozčiloval ve vzkazech, že prostě podvádíme a že ty vzkazy nečteme, já nevím co. Píše vás prostě několik stovek, ale zase pokud to číslo Filipe nenapíšeš, tak opravdu nemůžeš nic dostat. Jdeme dál, David Koller, chci za 100 zpět.
1: Rock Radio.

0: Led Zeppelin a jejich legendární pecka Immigrant Song. Ha! 7 hodin a 12 minut na Rock Rádiu.
1: Takhle řvou, když jezdí na té loďce.
0: Jaký?
1: Ty emigranti.
0: Tady na Vltavě. U parníku Praha.
1: Ty vole. Já se dneska vtipná, že
0: jo, je to krásný.
1: Jak radši dneska tady spolkladíčku vody a hudru.
0: Neumíte někdo Heidrichův chmat, prosím vás, že bychom tady zůstat sluhičku vydali z krku. Kriste.
1: Pardon, říká, já dneska po mně nechtějte žádný inteligentní humry.
0: To je v pořádku.
1: Jenom low class, o čtyřky níž.
0: To je v pohodě, hele. Dneska je mezinárodní den vajec a jak víme, tak rokeři musí mít pořádný vajca, čili pořádný koule, a my tady všichni evidentně koule máme. Zuzka teďka má lžičku navíc. Já jsem o Zuzce chtěl mluvit. Já jsem úplně netušil, že otvírákem způsobíme ještě jako větší povodeň v našich vzkazech, protože píše třeba 15 lidí za minutu. 15 až 20 vzkazů přijde na tu vrtačku. Je to teda velký mazec. Nicméně jsou tam i tací, který mě fakt strašně baví. Píše nám Honza a už já jsem tady koukal a strašně moc nás oslovuje. Ahoj Anabel, Honzo a Lucko.
1: Jo, Lucka mě pobavila, protože Lucko těší mě.
2: Já jako Honzu tam sleduju už dlouho v tom vzkazníku, říkala jsem si, jestli mu to nemám jednou prozradit, že teda moje jméno je jiný a já hlavně mám vůči Luckám a to s pardonem vůči všem Lucím mám trošku averzi.
1: Luci bývají krávy, já si nevím, ale to je jakoby ještě horší jsou Nikoli. Každopádně chtěla bych říct, že jakoby člověk, když má spojený nějaký jméno s nějakou jakoby konkrétní osobou, dost často to dává takový vroubek nepříjemný. Každopádně no. Naše Lucka se jmenuje Zuzanka. Jo, jo, takže se seznamte. Honza, Anabel,
0: Honziku,
1: Lucka
0: jo.
1: Alias Zuzka.
0: Je to Zuzka, začíná to na Z. Tak kdybyste jenom nevěděli, je to Zuzka, teďka s lžičkou v krku. Já si myslím, že je to při dnešku čím dál tím lepší, tak si radši pojďme na muziku. Eagle Eye Cherry na Rock Radio, Safe Tonight.

0: Takhle hraje švédská partička z Göteborgu, hardcore superstar na Rock Radio a jejich One More Minute, ještě jednu minutu, tohleto prosby, to všechny holky znají, vždycky to pak dopadne stejně, to jenom pár vteřin. Hele holky, mám tady otázku, hele, máte rádi Aerosmith? To bylo na vás dvě, nikdo tady, tady není.
1: Ano.
2: Jo.
0: Výborně. Nechtěli byste jít na koncert?
2: Ne.
0: Dobře. Víme, že Aerosmith v roce 2024 oznámili, že už nebudou koncertovat a nebudou vystupovat, protože Steven Tyler nemá pořád ještě úplně v pořádku hlasivky, měl zranění a od té doby se to tak jako podivně táhlo. Je zvláštní, že přesto zvládnul úplně skvěle naspívat EPčko, který dali dohromady s Youngbloodem. Nicméně teď kapela oznámila dva koncerty, který dají normálně naživu spolu s hostama. Bude to v LA, v Americe, v Hollywood Bowlu 29. října a 1. listopadu, což znamená za nějaký 4 týdny, nebo možná už za 3, tak kdybyste někdo měl náhodou cestu do LA, tak se jděte podívat. Budou tam i hosti, údajně Black Crowes, Run DMC, Heart, Billy Idol, Slash, Duff McKagan, Tom Morello a další. Takže spousta zajímavých hostů, což by trošku možná dávalo tušit, že ne všechno teda bude zpívat přímo Steven. Tak bych jako to typoval, nebo uvažuji špatně.
2: Uvažuješ skvěle, naprosto, dokonale, jsem z toho ohromená, spadla mi sáňka. Je to těžký dneska, je to je pátek, nemůžeš očekávat žádný velký výkony.
0: Přátelé, za chvíli si dáme Lucii a Marii, pak zprávy a pak už budeme rozdávat vrtačku, jestli chcete, máte ještě 6 minut na to, abyste nám psali.
3: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí RekBity, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbity.cz.
7: RekBity, záruka kvality.
8: Pomoc, nemůžu dýchat.
9: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
10: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
11: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
13: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
14: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
15: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
1: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Viktor Dyk jako ještě pořád nová posila Lucie na Rock Rádiu právě teď zpíval Marie. Je 7 hodin 31 minut a my pojďme na zprávy se Zuzkou.
1: Rock Rádio. Rokovej večer. Máte za sebou pernej den? Rokovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rokovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Co se děje?
2: Hezké ráno, je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Hasiči po celém dni vyprostili kamion z podmostu v pražské Krči. K uvolnění zaklíněného kolosu museli v noci použít 2 vyprošťovací tanky a těžkou techniku. Zablokovanou soupravu teď dělníci rozebírají, aby ji mohli definitivně odtáhnout. Svět dnes pozná nového držitele Nobelovy ceny za mír. Norský výbor oznámí jméno vítězně přesně v 11 hodin dopoledne. Jasný favorit letos chybí a vybírá se z rekordních 287 kandidátů. Hokejová extraliga má za sebou 2 předehrávky 9. kola. Plzeň doma porazila České Budějovice 4-1 a posunula se na 4. místo tabulky. Sparta na vlastním ledě nestačila na Brno a Kometě podlehla 3-4 v prodloužení.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Ráno nás čeká sluníčko, ale během dne se zatáhne, mraky dorazí nejdřív na severozápad, na jižní Moravu až k večeru. Později v Čechách počítejte i s deštěm. Teploty vystoupají na jihu Moravy na 18 stupňů Celsia, jinde bude do 15 stupňů.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D7 se řeší hromadná nehoda 5 osobáků ve směru na Prahu. Na 7. kilometru je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hodně silný provoz. Na D1 se bouralo ve směru na Brno na 204. kilometru a na D11 se řeší nehoda ve směru na Prahu na 8. kilometru.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Zuzko, díky. Trošku zvolníme zase. Red Hoti, rok 1999, před milénem a Californication.

0: Red Hot Chili Peppers na Rock Rádiu s peckou Californication 8 minut po půl osmí. A přátelé, je to tady. Musím říct, že jste nám ještě po sedmí brutálně zaplavili náš vzkazník. Těch vzkazů je těžce přes 1000. Postupně to proklikáváme a už máme vybraného jednoho, můžu říct šťastlivce, že jo?
1: No, je to muž?
0: Je to, no, můžeme asi říct, že to je muž.
1: Tak pokud jste muž a napsali jste nám.
0: Ono napsalo daleko víc mužů ku podivu než holek. Holky třeba píšou, jako když Dimitri někde hrajou, tak si napíšou o lístky, ale o tu vrtačku vždycky píše hodně pánů.
1: No, to je zajímavý. Asi tím, že je ženského rodu a je to Stanley. Je to ta vrtačka,
0: ta Stanley.
1: Takže kdo chtěl Stanleyho a je muž, mobil do ručky.
2: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovi je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
6: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
7: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
8: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
7: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
8: A můžete využít i výhodné financování.
7: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
9: Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě, otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece, hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
10: Já nový plot mám.
11: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
12: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
13: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrém.

0: Orlicí. Michale, dobrý ráno přejeme.
1: Dobré ráno přeju taky.
2: To je nějaký lepší Ústí než to druhý Ústí, ne?
0: No.
1: No tak určitě.
2: Tak určitě.
0: Prosím tě, seš teďka v práci někde?
1: Jo, teď jsem v práci.
0: Takže ten hovor je placený.
1: Jo.
0: Výborně, takže vlastně jsi dostal zadarmo vrtačku, ještě vyděláš, protože si s náma popovídáš. Prosím tě, ty jsi psal, že ti nevadí, když bude vrtačka trošku od krve nebo jakýkoliv jiných tekutin, hlavně, že bude fungovat, jak má. Obrázek jsem manželce již přidělal, stačil hřebíček, jinak na zahradě kolem domku je pořád co dělat. Vy máte zahradu a domek, to jsme se trefili k dalšímu boháčovi.
1: No, tak to určitě.
2: Další milionář.
1: To je správný.
0: Hele, prosím tě, máš tam třeba, já nevím, většinou, že jo, chlapi smontovávají dětem trampolíny, nebo bazény, nebo dětský domky, něco takového máte?
1: Ano, máme tam zahradní domek, dětský domek i houpačku.
0: No ty vado,
2: že bychom se... Pak, že není bohatej, hele, už to z ní leze. Venku akvapark, tyjo, solná jeskyně, tyjo. No
0: to... Přesně, medvěda ve zlatě před barákem. Michale, a ty jsi psal, že manželce si obrázek už přidělal, takže ona tě určitě zaúkoluje něčím jiným, mám pocit.
1: No to něco si vymyslí, toho bych se nebál.
0: Jestli bys možná neměl tu vrtačku jako zatlout, že jsi dostal.
1: No, za úhodu to stojí.
0: Prosím tě, my tě zdravíme do Ústí nad Orlicí, už tě nebudeme déle zdržovat od práce, ať máš hezký pátek, ať jsi brzo doma. Vrtačka příští týden dorazí, ještě jednou moc gratulujem, moc jí užij. Užij si víkend a zase se někdy ozvi. Budeme rádi.
1: Určitě, moc krát děkuju.
2: Hezký den, měj se krásně, papa.
1: Taky, ahoj.
0: Ahoj.
3: Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny, dodavatel výrobků Debex by Dem Raven. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
0: No a přátelé, vy kdo jste neměli štěstí, tak zase příští týden něco pěkného vám rozdáme.
2: S Bohem Stanley, vítej Oasis.

0: Jiné kafe a jejich keď odchádza někdo 7 Marceli, minut před...
1: Marceli, kde jsi?
0: Se jet.
1: Marcelo, doráž! Dělej, doráž!
0: Já ti dorazím.
1: Marcelo!
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: O tom, že je Česká republika a předtím i Československo doslova zemí designu zaslíbenou, nemůže být pochyb. Třeba o bruselském pavilonu na světové výstavě v 58. či jeho následníku v Osace loni se vyprávějí legendy. A co se týče vozidel, tak vzpomeňte na naprosto fenomenální design Prasete nebo Škody Felicie, samozřejmě té původní. Prostě jsme už dlouhá léta královstvím designu a kde je království, tam musí být nutně král. V tomto případě mám na mysli krále s velkým K, Václav Král. Ten by se letos dožil 90 a přestože už mezi námi není, na jeho dílo se vzpomíná dodnes. Stačí jen namátkou legendární MTX Tatra V8. Supersport, jehož design doslova fascinoval. Nebo MTX Roadster, který vznikl na základech Škody Favorit. Jeden každý tenhle kousek by stačil, aby se Václav Král zapsal mezi legendy. Navíc Král byl jedním z těch, kteří svá díla nejen nakreslili. On je uváděl život od první skici až po poslední šroubek. K tomu mu pomáhala jeho záliba v závodění. Král nebyl jen designér, ale taky automobilový a buginový závodník. Mimochodem, nevěnoval se jen autům, Supersport Java Athena 3 Pade, to prostě musíte vidět. Nejlépe ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy. Právě tam běží až do března výstava s názvem Václav Král automobilového designu. A vězte, že je na co koukat.
2: Rock Radio Motokeci.

0: Rammsteini, Sehnsucht na Rock Radio, minutku a půl před 8 hodinou raní.
1: A po mně chceš co?
0: No, aby si řekla takový to, co vždycky.
1: Že bude zprávy, počasí a doprava. Kvůli tomu jsem se zvedala z gauče. Já ho dneska zabiju, Zuzko, přísám Bůh, ty vole, já ho zabiju, ty vole.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Ahoj, tady Kuba Ryba. S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mlada, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu.
5: Za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
7: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
8: Znám lepší. Sklaprostroje, sklaprostroje, sklaprostroje.cz.
7: Co?
8: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
7: Sklaprostroje.cz.
8: Specialista na skla pro pracovní stroje.
9: K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké ráno, máme krátce po osmé, jsou tu další zprávy. V Česku začínají komunální a senátní volby. Volební místnosti se otevřou dnes ve 14 hodin. Lidé v nich rozhodnou o složení místních zastupitelstev a třetiny senátu. Hlasovat můžeme dnes nebo v sobotu do 14. hodiny. Kompletní výsledky budou známé zřejmě v neděli nad ránem. Ministr průmyslu Karel Havlíček poletí příští týden do Indie. Chce tam podpořit české firmy a posílit vzájemnou spolupráci. Zaměří se hlavně na letectví, dopravu a energetiku. Ministr navštíví tři indická města a setká se s tamními politiky. Ministři financí Evropské unie řeší konkurenceschopnost. V Lucemburku jednají o integraci kapitálových trhů. Nový plán má unijní ekonomice pomoct v boji proti Americe a Číně. Česko na schůzce zastupuje ministryně financí Alena Schillerová. Fotbalová liga se vrací po reprezentační pauze. Předehrávce 10. kola nastoupí první Slavia na hřišti posledního Zlína. Pražané jsou v této sezóně stále neporažení. Zlín naopak v lize ještě nevyhrál.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Počátku bude slunečno, během nebude od severozápadu oblačnosti přibývat, na jihovýchodě až večer a večer se v Čechách od severozápadu vyskytne i déšť. Nejvyšší teploty naměříme na jižní Moravě až 18 stupňů Celsia, jinde bude mezi 11 až 15 stupni.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Doprava.
1: Na D11 se řeší nehoda ve směru na Prahu, bouralo se tam na 8. kilometru a pozor taky na D7, tam se řeší hromadná nehoda na příjezdu do Prahy na 7. kilometru, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hodně silný provoz. A na D1 pozor ve směru do Brna, tam se bouralo na 204. kilometru.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci!
4: Ať dneska nemusíte už nic, vám přeje Honza.
5: Anabel.
1: A Zuzka.
4: 3 minutky po 8. hodině v pátek 9. října startujeme poslední hodinkou společnou tenhle týden.
5: No tak dneska teda, já sem chodím strašně ráda, miluju svoji práci, nechci se vůbec rouhat, ale dneska už se těším domů. Teda.
4: Já bych chtěl říct, vůbec to není, protože nás poslouchají šéfové nebo někdo, že sem chodím taky strašně rád, miluju tuhle práci a budu ji klidně dělat, ještě bych za ní platil.
5: Já bych, aby nám ubrali trošku z toho platu, podle tak, mě nás přeplácejí.
4: I kolegům vedle. Na druhém rádiu taky.
5: Tam a tím taky uberou svině.
4: Víc než nám. Ano, takže pokračujeme v dnešní pozitivní náladě, to se mi líbí. Tak si dáme nějakou muziku, v 8:30 výzva pro pandu a pak se rozloučíme a rozejdeme do svých domovů, teda aspoň my. No a teď už si dáme Bon Jovi.
5: Já jdu na Emsko, já jdu jakoby
4: cvičit. Jdeš?
5: Emsko.
4: To je nějaká droga pod jazyk?
5: Skoro. Si lehneš a ono to cvičí za tebe.
4: Aha, to existuje.
5: Ráda, pro nás, pro líní paní je to ideální, takže to, si jdu nechat dělat břišáky a zadek trošku.
4: Já tohle znám normálně v posteli jako při sexu, že si lehnu a ono to cvičí za mě, ale tohle no,
5: takhle potom, to děláte?
4: No většinou já jsem línej, mě bolej záda.
5: Tak to máš štěstí.
4: No nic, pojďme si dát Bon Jovi, She Don't Know Me.

0: Portain Fair je na Rock Rádiu s 2 roky starou peckou. Doufám, máme 13 minutek po 8 hodině raní a při pátku je takhle na čase, aby děda vzpomínal. Mám tady pro tebe speciálně rok 1993. Kolik ti tehdy bylo?
1: 93, 6.
0: 6. Takže mě tím pádem bylo
1: hodně.
0: 8. Hodně. Mě bylo 8, chodil jsem, tak to byla asi 2. třída, že jo? Třetí a poslední album Nirvány In Utero vyšlo 21. září roku 1993 a potom už 9. října totálně královalo prvnímu místu žebříčku prodejnosti. Zajímavý je, že Kurt Cobain chtěl, aby se tato třetí deska původně jmenovala I Hate Myself and I Want to Die. Nenávidím se a chci umřít.
1: Mhm. Ten pocit mám často, to znám.
0: Jak se tomu říká, když jdeš na terapii a děláš nějaký takovýhle věci, terapeuti tomu říkají volání o pomoc? Něco takového?
1: Může být.
0: Víš, jestli už tam jako nenaznačoval, že...
1: Spousta umělců naznačovalo, až to dokonalo.
0: Až to dokonalo. On byl jeden z nich. A nakonec to teda dali do dělohy. To album místo teda, aby to znělo takhle depresivně. Ale my dneska při pátku ty deprese tady docela jedeme od rána, tak
1: já
0: jsem si řekl, že to bude hodit.
1: Dořekneš to už, prosím tě.
0: Ty potřebuješ čurát.
1: No, už asi 10 minut, ale teď jsem se zvedla, že si dojdu a ty tady v půl hodiny vzpomínáš, tak už si dospomínal.
0: Přátelé, než si dáme Hooters a Johnny B, tak to mám ještě 10-minutový zvuk tekoucí vody, vodopádů v Amazonii, takže se můžete těšit.
1: Jako tohle nemá cenu.

0: Je 8 hodin 22 minut, ladíte rokový rozjezd a Rock Radio s kapelou Steel Panther a songem The Burden of Being Wonderful. Jak je těžký být úžasný, což my tady řešíme už dohromady 18 let. Jak je to těžký být úžasný?
1: Já to řeším už 39 let.
0: A ty slavíš narozeniny 7. v hale Tatárd ve Zlíně?
1: Ne, ale jsem úžasná. Ale přátelé, ano, narozeniny, a skromná, nejlepší. Přátelé, pokud byste stále chtěli oslavit naše 18. narozeniny, tak můžete ve zlínské hale Tatárd, a to 7.11. Budeme se na vás těšit, budeme tam křkít kalendáře, veselit se, budou tam tři kapelky známý, takže se máte určitě na co těšit, je bohatý program. Kromě toho lístky jsou aktuálně za 890 korun a následně budeme pouze zdražovat, takže si je kupte co nejdříve.
0: No a už máme v předprodeji pánský kalendář, letos bude opět pánský a rámský, a pánská verze kalendáře jednak už má na sociálních sítích nějaký propagační video, tak tam můžete mrknout a hodit třeba lajčík nebo komentář, a kromě toho už jede předprodej speciálně ve slušný partě.
1: Ano, musíte se registrovat, zabere vám to chviličku. Jenom chceme připomenout, že ty z vás, kteří už jednou registrovaný byli, tak už registrovaný nejsou, protože se dělal celý nový systém. Tím pádem se musíte registrovat po druhé, takže nemáte zač.
0: Je to tak slušná parta, že vás z ní občas vykopneme, tak tam pak musíte jako přelézt zpátky.
1: Nás vyhodíme, abyste museli se vrátit po kolenu. Prostě od krve chceme vidět ty kolena, jinak to neplatí.
2: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: A za chvíli si dáme jednu z kapel, která na našich narozeninách, jak tušíte, nebude, a to jsou Kabáti a Nesmrtelná teta.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
6: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
8: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
9: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
8: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
10: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista.
11: Viděl jsi to?
12: A co, jako?
11: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
12: No má bejt.
11: No to by přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
12: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
11: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
12: Radši dopij a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
13: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
14: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
15: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
16: To je Domanský.
15: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.

0: Banka.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

Vrátili jsme na granáty, čekáme na výstřely z Aurory, ležíce v plný polní na kanapy.

0: Kabáti a písnička o naší milovaný herečce. Jak se jmenuje Bohdalová? Mluvte se mnou někdo?
1: To je Jiřina.
0: Nic, pojďme na sport, dneska je to těžký. A? Ona to zase nehraje. Tak teď nevím, co s tím.
1: Já taky ne.
0: Slyšíte to?
1: No, že někdo? Nic neslyšíme.
0: Haló?
1: Haló?
0: My tady nic neslyšíme.
1: Blbý.
0: Tak to asi vypnem.
1: Tak jo.
0: Tak Zuzko.
2: Rock Radio Sport.
1: Fotbalová liga se vrací po reprezentační pauze. V předehrávce 10. kola nastoupí první Slavia na hřišti posledního Zlína. Pražané jsou v této sezóně stále neporažení. Zlín naopak v lize ještě nevyhrál. Hokejová extraliga má za sebou dvě předehrávky 9. kola. Plzeň doma porazila České Budějovice 4-1 a posunula se na 4. místo tabulky. Sparta na vlastním ledě nestačila na Brno a Kometě podlehla 3-4 v prodloužení. České fotbalistky dnes večer bojují o postup na mistrovství světa. V Pardubicích nastoupí v úvodním semifinále baráže proti silnému Skotsku. Odveta čeká reprezentantky příští týden v úterý na půdě soupeře. Zápas začíná přesně v 19 hodin.
2: Rock Radio. Doprava.
1: Na D1 se bouralo ve směru na Brno. Na 171. kilometru se srazila dodávka s autem, auto skončilo na boku. Ve Valašském Meziříčí se řeší nehoda na Vsetínské ulici a na D7 pozor, pokud jedete do Prahy, na 7. kilometru se bouralo.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: Van Halen, Can't Stop Loving You, nemůžu tě přestat milovat, 7 minut po půl devátý. Je pátek, tak si to pojďme odbít.
1: Rock Radio, výzva pro pandu.
0: Dneska a zítra jsou komunální volby.
2: A já ne, nemusím nic. Ne, ne, ne, ne, ne, nic.
0: Ty už si prozradila, tíku.
2: Jako, jsi mi se prozradila, jsem řekla, že nemusím nic.
0: Nemusíš nic, nejdeš volit?
2: Ne.
0: Dobře.
2: Já nemám si, čas, já mám odřený
0: to auto. Hodně motivuješ některý naše posluchače. Přátelé, volby do komunálu, ne do té kapely, ale do vašeho vedení města či obce dneska a zítra, tak pokud to chcete nějak aspoň trošku ovlivnit, tak jděte volit. Musím říct, že lituju spoustu lidí ve spoustě míst, protože jsem viděl spoustu letošních volebních spotů a je to teda brutální, brutální bizár.
2: A každý rok vždycky.
0: No, ale teď je to jako ultra, jako to si ještě nepamatuju některé ty věci, to bych si chtěl nalejt sa vodovočí. Nicméně je to asi půl roku, co mi psala posluchačka Petra vzkaz ve smyslu prosím, prosím, moc prosím, udělej něco od Bena Kristova. Což jsem si říkal, že je taky takový bizár, že to neudělám, protože to tady zase ty pravověrní rockeři vyskočí z okna. Ale k těm volbám mi to vlastně přišlo docela fajn. Zkoušel jsem to naroubovat na jeden song a nešlo to, tak jsem nakonec ten hudební podklad radši upravil, aby to bylo trošku stravitelnější a vůbec jsem to tak jako trošku předělal. A udělal jsem z toho takovou předvolební slibovačku toho, co všechno vás v těch letošních volbách může čekat od těch kandidátů. Tak držíme palce, mějte šťastnou ruku.
1: Rock Radio, výzva pro pandu.

špity. Oběhnu mladý holky a zvýším porodnost. Ulice v noci budou bezpečný jako most. Dětem do škol soudy piva, ať se radujou. Všechny prachy z heren vyhraju, ať zkrachujou. Nechám si vyzdat rychlovlaky jako zelní žito. Nečekejte na doktora, když

0: Výzva pro pandu.
1: Tak ještě jednou šťastnou ruku vám všem. Tohle to potom najdete někde s titulkama, kde to snad bude srozumitelnější.
2: Ne, nemusím nic. Ne, nic. Hej, ne, nemusím nic.
3: Já mám sakra odřený auto do psích na ušnic.
1: Jo, to s tím hodně souvisí, tak přátelé, za chvíli...
3: To je mnohem důležitější než žádný volby.
1: Za chvíli si dáme Green Day a Basket Case, byste tady jdem říct mimo.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
6: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5-30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
9: www.projektantbudoucnosti.cz.
10: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
11: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
10: Kazbet? A v čem jsou jiný?
11: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc spokojenost.
10: Kazbet? A v čem jsou jiný?
11: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn.

0: kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Mami, já mám řidičák.
2: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
3: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
4: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz

0: JT Corp a jejich Butterfly na Rock Radio 9 minut před devátou. Pojďme si to dneska hezky ukončit. Dostali jsme krásný vzkazy. Píše nám Miloslav. Ahoj Anabel, taky jsem na sebe nas. Páč jsem se včera taky netrefil do garáže, na mým miláčkovi jsem si odřel blatník, takže tady máš jednoho, který s tebou soucítí.
1: Ano.
0: A ještě nám napsal z Kapecka. Zdravím, taky mám update super, tady mám update super songu pro dámské osazenstvu. Já neumím nic, jsem pirátka silnic, kapsu si chci napakovat, protože neumím zaparkovat, musím si rychle vybrat stranu, nemám sakra na opravu, hezký den.
1: No tak to je krásná báseň ovšem. Jako já jsem z toho teda silně depresivní, protože pojďme si říct, že je to necelý týden, co jsem si to auto vyzvedla celý nalakovaný ze servisu, takže odřít si kompletně celý dveře, který byly nalakovaný 5 dní, je opravdu umění, který umím jenom já, ale jsou i horší věci, že jo? Mohla bych třeba být nemocná.
0: Přesně tak. Což jsi taky.
1: Což jsem taky, já beru antibiotika, ale tak, že jo.
0: Hele, jestli chceš, já ti půjčím voskovku a lízni to normálně bezbarvým lakem na nechty a bude to jak nový.
1: Pojď mi to volízat dolů, prosím tě, a jdeme domů. Mějte se krásně a páčik, slimáčik.
0: Přátelé, krásný víkend všem, v pondělí v 6 zase na značkách. A teď už Alanis Morissette, Ironic.

0: značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
3: Znám lepší. Sklaprostroje, sklaprostroje, sklaprostroje.cz.
2: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
2: Sklaprostroje.cz.
3: Specialista na skla pro pracovní stroje.
4: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
5: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc.

0: pozvánka.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
4: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz

0: zprávy.
1: Hezké dopoledne, máme krátce po deváté, jdeme na zprávy. Lidé v Česku dnes rozhodují taky v místních referendech. Souběžně s volbami se koná 37 místních hlasování. 20 z nich se týká případné výstavby větrných elektráren v obcích. V dalších lidé vyjadřují názor například na spalovny, obchvaty nebo nové bytové domy. Francii stále paralyzují masivní a násilné protesty studentů. Ulice měst zaplnilo přes 70 tisíc mladých lidí, kteří si stěžují na chátrající školy a nedostatek učitelů. Demonstrace provází tvrdé střety s policií, zapalování budov i aut a rabování učeben. Ukrajinská delegace dnes ve Spojených státech zahájí klíčová jednání. Tým prezidenta Volodymyra Zelenského se setká se zástupci z týmu Donalda Trumpa. U jednacího stolu zasednou taky diplomaté z evropských zemí. České fotbalistky dnes večer zabojují o postup na mistrovství světa. V Pardubicích nastoupí v úvodním semifinále baráže proti silnému Skotsku. Zápas začíná přesně v 19 hodin.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Počátku dnes bude slunečno, během dne bude od severozápadu oblačnosti přibývat na jihovýchodě až večer a večer se v Čechách od severozápadu vyskytne i déšť. Nejvyšší teploty naměříme na jižní Moravě až 18 stupňů Celsia, jinde od 11 do 15 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na D1 se řeší nehoda ve směru na Brno na 171. kilometru. Jsou tam neprůjezdné dva jízdní pruhy a jedno auto skončilo na boku. A v Českých Budějovicích se bouralo na Strakonické ulici kousek od křižovatky s Plzeňskou.
0: Instagram Rock Radio. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokový dopoledne.
2: Tak rozjíždíme páteční rokový dopoledne, máme 5 minut po 9. hodině. Jak seš na tom s rýmou, s horečkou a s těma věcma, jako už je to dobrý?
1: Je to lepší, není to úplně dobrý.
2: Není ještě úplně. Aha.
1: Ale myslím si, že přes víkend trošku poležím a že už to bude fajn.
2: Já jsem jako ready, ten nosánek akorát, furt víš, jako je tam, viď,
1: no,
2: ten nos.
1: My jsme
2: jako,
1: tady všichni takový lazaři, ale snad to bude dobrý.
2: Je tam ten Jirka Korn ještě pořád, no.
1: My tady, Anabel, říkáme ráno, že zní jako Lábus 2.0, tak jo. Ty seš Jirka Korn.
2: No, tak ten kouzelník se nám sem vetřel. No tak uvidíme, já už bych potřeboval, aby to zmizelo, potřebuji natáčet určitý věci, nějaký slogany, jaký tohle a furt tam mám jako ten nocitěk, víš, jako že to není nic extra.
1: No, to zůstane už.
2: To snad ne. No i když, proč ne, že
1: jo? On si řekne, no.
2: Tak doufám, že to posluchačům nevadí.
1: Ne, určitě ne.
2: Nosánek, no. Tak jo, tak Zuzko, hezký víkend, polež si teda, budeme to sledovat, jak teda to bude v pondělí znít u tebe.
1: Já myslím, že mi bude to sledovat, jak ležím, tak to snad
2: ne. Ne, tak to, hele, nevíš dneska.
1: To je pravda.
2: To oko, hele, může být všude, jako dneska. I na tom telefonu.
1: Nestraš, prosím
2: no,
1: tě.
2: No fakt, jako.
1: Tak já ho nechám někde na zahradě.
2: No to radši, fakt. To normálně skovávej, protože ty jsi nečetla tu kauzu teďkon, jak to bylo?
1: Ne.
2: Že nějaký ty televize něco sledujou, nebo co doma, víš, jako co děláte a tak, po čem si povídáte.
1: Televizi nemám, takže jsem v pohodě.
2: Tak vidíš, tak tebe nikdo sledovat nebude. Tak jdeme na rokový dopoledne, měj se hezký víkend a tady jsou Theory of Deadman.

0: 9 hodin 21 minut na Rock Rádiu YouTube. Dneska máme 9. října a v tento den by narozeniny oslavil John Lennon. Narodil se v roce 1940, to znamená, že by mu dnes bylo 86 let. Což není až tak nereálný, když si vezmeme Ringa Stara i Paula McCartneyho, kteří tady mezi námi pořád jsou a jsou ze stejné generace. Takže kdyby se nestal ten osudný moment v roce 1980 a Mark Chapman nezastřelil Johna Lennona, no tak by bylo možný, že by tady pořád mezi námi byl a zásoboval by nás muzikou stejně tak jako Paul McCartney. Nedá se nic dělat, každopádně je to obrovská legenda, obrovská osobnost hudební scény a my mu posíláme pozdrav s přáním všeho nejlepšího tam nahoru. No a při dnešním dni, v roce 1990, to je taky zásadní pro všechny fanoušky z mojí generace a kategorie, vyšla deska Season in the Abyss od Slayer. Netřeba dodávat, za mě společně ze South of Heaven dvě nejlepší alba kapely Slayer. Určitě teď spousta skalních fanoušků namítá, že tam chybí Raining Blood, ale tam je fakt moc nebere. Ta je moc jako rozjetá, moc jako samozřejmě tam Angel of Death, to je bez diskuze, ale prostě celkově mě ta deska moc nebere, spíš opravdu South of Heaven a bez takový ty sofistikovanější desky od kapely Slayer, tak ty mám moc rád. Takže dneska určitě půjde na gramec, protože tohle album miluju, tak si ho dneska poslechnu, protože je k tomu důvod a vy to můžete udělat taky. Dáme si AC/DC za chvíli, dáme si taky Škvor na hraně a čekají nás i Linkin Park.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr a
1: rozšíříme výběr.
2: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
1: Ale je to na vás.
2: Váš názor? Váš názor?
3: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
4: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
8: Více informací na rekbyty.cz.
9: Rekbyty, záruka kvality.
10: Tlačím,
11: ale moc to nejde.
10: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
11: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
10: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
12: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
16: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
17: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
18: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
19: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
18: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
19: A můžete využít i výhodné financování.
18: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
20: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jisku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
21: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
22: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: Tak tohle byl Linkin Park, který jsme si dali na Rock Rádiu 9 hodin a 37 minut. Nám se blíží už pomalu listopad, a to znamená i 18. narozeniny Rock Rádia, který oslavíme 7. v sobotu ve Zlíně v hale Datard. To všechno víte, o tom už jsme informovali, lupeny můžete ještě pořád kupovat. Teď aktuálně za cenu 890 korun, v listopadu potom za 990. A co je důležitý, tak už kromě toho, že víte, že tam potkáte tváře Rock Rádia, tak tam pokřtíme i slušnej rokovej kalendář, ten s tou mužskou populací, zástupci rokových muzikantů a zpěváků. A vy se můžete podívat, pokud sledujete naše sociální sítě, tak se samozřejmě můžete podívat, co pro vás připravujeme a co můžete očekávat. Ba co víc, dokonce pokud jste členy slušný party, tak si můžete slušnej rokovej kalendář pro rok 2027 předobjednat, protože my ho samozřejmě pustíme do prodeje, hned jak ho pokřtíme, tak dva dny potom, tedy 9. v pondělí půjde do prodeje, ale může se stát, že třeba už nebude, protože to množství je samozřejmě omezený, tak jestli chcete mít slušný kalendář s mužskou populací doma, stejně tak jako třeba ten loňský, tak se do slušný party zaregistrujte a máte možnost si to tam tímhletím způsobem pojistit.
1: Padají vám vlasy? Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: Pojďme se podívat na akce, které se budou dít mnohem dřív, a to už tento víkend, takže kulturní typy jsou připravený, abyste věděli, kam můžete vyrazit, pokud se chcete bavit. No a pak si dáme další muziku. Aleš Brichta, Gamma Ray nebo Jimmy Jamison, to je to, co nás čeká ještě do 10. hodiny.
2: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok.seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
8: Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovaníkrbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
9: Profi voda. S tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jedeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej akku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
12: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
13: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.

0: Sberbanka.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
4: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik Tech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
7: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
8: Léto.
7: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
8: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu.

0: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
4: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
7: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
9: Rock Radio. Zprávy.
10: Hezké dopoledne přeje David Račák. Souběžně s komunálními volbami se dnes a v sobotu uskuteční 37 místních referend. 20 plebiscitů se týká výstavby větrných elektráren v obcích. V dalších se mohou obyvatelé vyjádřit většinou k různým stavbám, například k výstavbě spalovny, prodejny, obchvatu nebo bytových domů. Norský Nobelův výbor dnes na závěr týdne udělování Nobelových cen oznámí jméno nositele letošní ceny za mír. Širokou veřejností patrně nejočekávanější ocenění nemá jasného favorita. Členové výboru vyberou laureáta z 287 kandidátů. No a vedoucí Třinec bude v 9. kole hokejové extraligy usilovat o další prodloužení rekordní série výher bez bodové ztráty od začátku sezóny. Soupeřem ocelářů bude Hradec Králové. Druhé Pardubice se představí na ledě Vítkovic. No a třeba Kladno se utká ve středočeském derby s Mladou Boleslaví.
9: Rock Radio. Počasí.
11: Tak pojďme ještě na počasí. Proměnlivá oblačnost dneska, který bude postupně přibývat, ale bude to spíš bez srážek, takže pršet by nemělo. Teploty v Čechách mezi 9 až 13 stupni Celsia a na Moravě mezi 12 až 16.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
11: Z dopravy tady mám pro vás upozornění z Plzně, ulice Karlovarská, tam se řeší srážka dvou osobních aut, která tam překáží v provozu, tak počítejte s omezením a ještě pořád počítejte s malými komplikacemi v Českých Budějovicích na Strakonický, protože tam se řeší na nehoda nákladního auta a autobusu, tvoří se tam kolony, tak počítejte s omezením a taky se zdržením v tomhle úseku.
12: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
9: Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
11: Máme něco málo po 10. hodině. Kamil Dráb vám přeje hezký pátek 9. října a v této hodině se mimo jiné budeme věnovat i nový písni kapely Škvor, která se jmenuje Tajný přání. Včera v 7 hodin večer měla premiéru na YouTube, takže už si ji můžete poslechnout, můžete se podívat i na klip. Ale co je důležitý, my si tuhle tu píseň představíme i v éteru Rock Rádia a spojíme se s bubeníkem Martinem Pelcem a budeme si s ním povídat právě o této písni a o tomhle klipu a samozřejmě si ji i zahrajeme. Takže se máte na co těšit a pokud se chcete něco nového dozvědět o skladbě nebo konkrétně i o novém albu, který vychází 14. října, tak určitě zůstaňte naladěný. Do té doby spousta muziky, Judas Priest, Fall Out Boy a na začátek Franta Sahula.

0: Tak tohle byly Aerosmith, který jsme si na Rock Radio dali, a skladba Dream On. Máme 10 hodin a 18 minut a já pro vás něco mám. Přátelé, mám tady pro vás informace, kterým teda zrovna moc nerozumím, ale zase na druhou stranu to aktuálně až tak složitý na pochopení nebude. Jedná se o to, že Bitcoin teď zase začíná růst, a tak se o něm po letní pauze znovu víc mluví. A zajímavý je, že se do něj nově pustila i Partners banka. Ta totiž nově umožňuje koupit Bitcoin přímo ve své bankovní aplikaci, takže žádný zakládání účtu na burzách, žádný složitý převody a přemýšlení, kam si Bitcoin uložit, prostě se to dá vyřešit rovnou v mobilu, podobně jako běžný bankovnictví. No a teď má je dokonce akci, díky který si můžete Bitcoin vyzkoušet prakticky zadarmo. Když si totiž založíte účet u Partners banky a zadáte kód BTC500, dostanete na účet 500 korun právě na nákup Bitcoinu. A protože 500 je zároveň minimální částka, za kterou si ho můžete koupit, tak si můžete tohleto celý vlastně vyzkoušet bez toho, aniž byste na samotný nákup museli dávat vlastní finance. Takže stačí si stáhnout aplikaci Partners banky, zadat kód BTC500 a mrknout, jak to funguje, protože vyzkoušet si Bitcoin za 500 od banky je docela dobrý nápad, ne? Toliko informační sdělení ohledně nákupu a investic a možného třeba proniknutí na finanční trh. No a teď zase se pojďme vrátit k muzice. Dáme si Scorpions, Metallica a taky Komunál.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
3: To je Domanský.
2: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Do Brna, do Prahy. Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
6: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
7: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
8: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
7: Navádění letadel?
8: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
7: Technik ve věži?
8: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
7: Elektrikář?
8: Jo, přesně tak.
7: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
9: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
10: No, říkala, že nic nechce.
9: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
10: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
11: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
10: Romantickou večeři.
11: Pobyt pro dva.
10: House running.
11: Jízdu v supersportu.
10: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
11: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
10: Nejlepší zážitky hledejte na
12: firmanazážitky.cz.
13: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
14: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
6: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rockového referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu rockovýradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

0: Na Rock Rádiu Komunál a déšť nad scénou v 10:37 a na domácí scéně ještě zůstaneme, protože já jsem vám v úvodu hodiny říkal, že kapela Škvor zrovna včera pustila do světa třetí single, třetí videoklip ke skladbě Tajný přání a že si o něm zkusíme popovídat s Martinem Pelcem, tedy bubeníkem kapely Škvor, pokud se nám podaří se mu dovolat. Já to zkusím. Pokusím se s ním spojit a hodíme řeč o této skladbě. Za mě teda ještě musím dodat, že za mě je to velký potenciál, protože už jsem celou desku slyšel, už ji mám i naposlouchanou, mám ji doma a musím říct, že tahle píseň za mě tedy z celé desky hodně vyčnívá, tak jsem moc zvědavej, co na ní řeknete i vy posluchači, až ji uslyšíte poprvý z éteru Rock Rádia. Jinak samozřejmě už máte možnost streamovat na YouTube, jak jsem říkal, je k ní natočený videoklip a i o něm si za chvíli budeme snad povídat. Jdu vytočit číslo a uvidíme, jestli se nám povede s Martinem spojit.
1: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Ahoj, tady Kuba Ryba. S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v oplečení, v jakým jsme hráli za mlada, tak dodaš. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak dodaš na kačinu.
2: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
5: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
6: Promění.
5: A v novou sukínku?
6: Promění.
5: A v paraplíčko?
6: Promění.
5: I na obal pro pastelky?
6: I v obal.
5: A v baťůžek?
6: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
7: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
5: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí a...
6: Běž už.
7: Více na cestaodpadu.cz.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
10: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
11: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
10: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
12: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
0: Tak přátelé, jsme zpátky, já jsem vám říkal, že se pokusím spojit s Martinem Belcem, aby jsme si popovídali o nový skladbě kapely Škvor. Hele, a ono se to povedlo, Martine, na telefonu, já tě zdravím, ahoj.
17: Ahoj, Kamile.
0: Čau, co teď dělá Škvor aktuálně po nahrání desky? Odpočíváte nebo scházíte se, diskutujete, probíráte album nebo teď máte jakože pauzu od sebe?
17: No, tak úplně pauzu nemáme, samozřejmě jsou ještě nějaké věci, které se pojí vlastně jakoby s vydáním desky, s nějakým promo a tak dále. Mm-hmm. A v podstatě potom si dáme teda takovou kratší jako pauzičku přes zimu, aby jsme taky měli čas aspoň na sebe a na svoje rodiny, ale po novém roce začneme hnedka už vlastně tvrdě zkoušet na následující jarní turné.
0: Vy jste vlastně letos vypustili i ten tradiční vánoční koncert v O2 Univerzum, že jo?
17: Ano, ano.
0: No?
17: No, to bylo z toho důvodu vlastně, že chápeme, že spousta lidí to bralo už jako takovou tradici, my jsme to vlastně taky tak brali, ale vzhledem tomu, že nás čeká, jak jsem říkal, jarní turné, které vlastně bude zatím největší v historii Škvoru, tak jsme nechtěli nechat nic náhodě a nechtěli jsme tříštit tanouškovské síly. Tak.
0: Pojďme na píseň Tajný přání, která od včera od 19. hodiny visí na YouTube a v podstatě si posluchači můžou poslechnout na všech streamovacích platformách a za chvíli si taky v premiéře poslechnou u nás na Rock Rádiu. Je to tvůj favorit z desky nebo máš nějakou jinou formách a za chvíli si taky v premiéře poslechnou u nás na Rock Rádiu. Je to tvůj favorit z desky, nebo máš nějakou jinou píseň, na kterou sázíš, že se

0: když vlastně hrajeme třeba koncerty nebo tak, tak já mám radši ty tvrdší věci. Ale to je jenom můj jakoby osobní subjektivní názor, takže samozřejmě prostě tajný přání je prostě hitovka, která si myslím, že bude fungovat a necháme se překvapit.
1: Třetí píseň, třetí videoklip, plánujete dělat klipy ke každý písni nebo ještě k dalším singlům, kolik jich ještě bude?
0: No hele, vlastně si myslím, že už jich moc nebude, možná vydám ještě třeba tak jeden, ale dělat vlastně videoklipy ke všem písničkám na desce, tak to nedává moc smysl, takže si myslím, že už toho moc asi nebude.
1: Některý kapely to jako dělají, nebo třeba takový ty lyric videa, nebo takový věci, jakože aby to na YouTube nebylo jenom jakože je tam fotka a píseň, což to je jedno. Já jsem se chtěl zeptat na to, v klipu se objevuje had, ten je z tvojí sbírky?
0: Ano, ten je z mojí sbírky.
1: Ty máš bohatou sbírku, že jo, těchto těch potvorů různých.
0: Ale tak já se vlastně chovatelství věnuju de facto celý život a speciálně ty teroristice, takže jo, mám poměrně rozsáhlou kolekci všech možných různých plodů.
1: A je to možný někde vidět třeba, ukazuješ to někde, nebo máš nějakou stránku, nebo třeba na Facebooku, nebo něco, kdyby třeba posluchači a fanouci se na to chtěli podívat třeba, nebo je to jenom ryze tvoje soukromá záležitost?
0: Je to moje soukromá záležitost, nicméně na Facebooku se můžou posluchači podívat na page, která se jmenuje Tropy doma. Mm-hmm. A tam občas dávám nějaký fotky nebo nějaký příspěvky jakoby z mého chovatelského života.
1: Mm-hmm. A poslední otázka, která je spojená s tímhle klipem, prej ti přivodil během natáčení nějaký nečekaný překvapení?
0: Tak to úplně teďko nevím, na co narážíš, teda se přiznám.
1: No prej tam něco asi jako pokálel, nebo něco takového, nebo něco se stalo.
0: Jo, tohleto, no tak, jak by potom režisér nechtěl podat ruku. No, tak když se manipuluje se zvířaty obecně, tak samozřejmě oni to nemají moc rádi. Hmm. Já ty hady vlastně nemám jako mazlíčky, to znamená, že fakt nejsou zvyklí úplně na nějakou běžnou, nějakou denní manipulaci. Hmm. Takže samozřejmě, když potom to zvíře je v nějakým takovým jako stresu, tak prostě hold se tak chová, no. Takže prostě ano, had mi poseral ruku.
1: Dobře, Martine, já ti moc děkuju za krátký rozhovor. Užívej, měj se hezky a my si jdeme pustit Škvora Tajný přání. Měj se a díky, ahoj.
0: Výborně, ahoj všem.
1: Čau, čau. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio.

0: nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
3: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
6: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc.

0: pozvánka.
1: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.
2: Hezké dopoledne přeje David Račák. První výhledy na letošní zimu naznačují v Evropě srážkově bohaté podmínky. Pravděpodobnost sněžení však může snížit její teplejší průběh. Do počasí může promluvit také mimořádně silné El Niño i stav polárního víru. Meteorologové ale upozorňují, že sezónní výhled není žádné dogma. Německá vláda zlepšila výhled růstu ekonomiky pro letošní a příští rok, protože válka na Blízkém východě podle ní nepoškozuje ekonomiku tak výrazně, jak se očekávalo. Letos se má podle nové prognózy hrubý domácí produkt zvýšit o 1,3%. Příští rok pak tempo růstu zpomalí na 1,1%. No a David Pastrňák se 2 góly a 2 přihrávkami zásadním způsobem podílel v NHL na výhře Bruins nad Utahem 6-1, za který se mezi 3 tyčemi objevil i střídající brankář Karel Vejmelka. Adam Klapka skóroval za Calgary poprvé v nové sezóně. Flames ale prohráli s Colorédem 3-7.
1: Počasí.
3: Tak ještě zkoukneme počasí. Dneska bude proměnlivá oblačnost, která bude postupně přibývat, ale bude to bez srážek, takže pršet by už nemělo. Teploty v Čechách mezi 9 až 13 stupni Celsia a na Moravě mezi 12 až 16.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Pojďme do Kolína. Ulice Ovčárecká, nehoda 2 osobních aut tam komplikuje průjezd, počítejte s tím. A v Českých Budějovicích si dejte tentokrát pozor v ulici Edvarda Beneše, protože tam se řeší taky srážka 2 osobních aut. Překáží to tam v provozu, na místě je policie, která nehodu šetří, tak tam taky počítejte s omezením.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rock Radio. Elektrický oběd.
3: Startujeme elektrický oběd, máme 3 minuty po 11. hodině, Kamil Dráb je s vámi a přeju vám hezký pátek, doufám, že jste buď na home officeu, nebo už jste z práce doma, nebo toho před sebou nemáte tolik, což jsou 3 nejideálnější varianty k tomu, abyste si ten den mohli zlepšit z jakýhokoliv důvodu, třeba svojí oblíbenou písní. A tu možnost máte právě teď, když napíšete na náš Facebook do zpráv, a nebo případně na e-mail obed@rockoviradio.cz. Já jsem připraven, nejsem zaskočen, takže pište a budeme to tam pomalu sázet až do 12. hodiny. No a ode mě první příspěvek dnešního elektrického oběda. Alice Cooper a Poison.

Posloucháte Elektrický oběd na Rock Rádiu, rozjeli jsme to s Elisem Kuprem a teď už pojďme na vaše přání. Jirka píše, ahoj Kamile, chtěl bych tě požádat, zdali bys prosím zahrál pro moji šéfovou její oblíbenou písničku, a to Noc v opeře od Panoptika. Má dneska narozeniny, tak ať má zase o něco lepší náladu a já si případně trochu vyžehlím nějakou tu případnou chybku, co tu někdy vykouzlím. Díky moc. Jirko, není zač, přihodíme ještě k tomu další vzkaz. Ahoj, píšu poprvé, snad dobře, už delší dobu poslouchám, při dnech home office, výborně. Poprosím o Panoptiko pro mamku a tátu, který bohužel nemají takové štěstí jako já, trávit pátky na home officeu. Všem přeji krásný pátek a hezký víkend. No a tady je Panoptiko.

Ozzy Osbourne na Rock Rádiu v elektrickém obědě na přání Radky. A další přání je od Vlastíka, který napsal, že by chtěl nechat zahrát Deep Purple a Burn. Má to být pro všechny, co mají rádi dobrou muziku. Dík. Tak jestli bych to mohl zahrát. Hele, moh a schutí.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
7: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
6: Check-in?
7: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
6: Recepční.
7: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel je pro nás alfa omega.
6: Bezpečnostní kontrola.
7: Přesně.
6: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
8: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
10: Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely. Jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt.
11: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
12: www.projektantbudoucnosti.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
16: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
17: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
16: A co je Chytrárt?
17: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
16: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
18: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
19: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
7: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
19: No nekecej.
4: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na citroen.cz.

Posloucháte Rock Radio, samozřejmě Elektrický oběd, kde si užíváte muziku na vaše přání. A tohle byly Rammsteini, samozřejmě, a mám tady přání, který zní takto, a i Kamile rád bych nechal do dnešního Elektrického oběda zahrát pro kolegu Codyho a Helgu Dicke Ticken od Rammsteinu, bude to od kolegu z dílny, díky moc. Tak to je přání, který je za námi a před námi je další vzkaz. Ahoj Kamile, prosím zahrát divokýho Billa Rozárku pro mě a pro všechny, hezký den, Soňa z Roudnice.

Halloween na Rock Rádiu. I Want Out, píseň, o kterou si napsal Petr. Posloucháte Elektrický oběd, muzika podle vašich chutí a přání a budeme pokračovat. Ahoj, zahrál bys prosím Vážené dámy od Rybiček 48 pro všechny posluchače Rock Rádia a pro nás na dílnu, ať nám to při praxích lépe utíká. Děkujeme.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
7: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
6: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
7: No, to by šlo.
6: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
8: KFC ti zase nabízí víc.
9: MacBooky Neo.
8: iPhony 17.
9: Laserové projektory.
8: Sluchátka Apple Beats.
9: A stovky dalších cen.
8: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
9: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
8: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
10: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
13: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
14: Znám lepší. Skla prostroje CZ.
13: Co?
14: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
13: Skla prostroje CZ.
14: Specialista na skla pro pracovní stroje.
15: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
16: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
17: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
16: Těšíme se na vás.
18: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz. Českým kapitálem. Charvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.

Posloucháte Elektrický oběd na Rock Rádiu, páteční, poslední v tomto týdnu, samozřejmě muzika podle vaší chutí a přání, a zazněla nám Patti Smith, o kterou si napsal Standa. Další vzkaz je tady, pokud by to šlo, prosím o Kurtizánu od UDG, a píše holky, tahle je pro vás, díky Míša. Tak jdeme si dát Kurtizánu.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
4: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
7: Tak nečekejte, jezděte!
8: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
9: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
10: Více na kopecký.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k
12: 30.9. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké poledne přeje David Račák. Do konce letošního roku skončí podle ministerstva dopravy platnost ještě více než 202 tisícům řidičských průkazů. Lidé by si proto měli platnost svého dokladu zkontrolovat a případně požádat o nový. To lze vyřídit i online skrze portál dopravy. Příslušníci generace Z utratili loni a v první polovině letošního roku za výtvarná díla více než jakákoliv jiná generace. Lidé narození v letech 1997 až 2012 tak předstihli i zástupce generace, která přicházela na svět po druhé světové válce a tomuto trhu předtím dlouho dominovala. No a české fotbalistky dnes doma proti Skotsku zahájí semifinále baráže o postup na mistrovství světa. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové se pokusí vytvořit si co nejlepší pozici do odvety, která se odehraje v úterý na hřišti soupeře. Úvodní duel v Pardubicích má výkop v 19 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak jaký bude zítra počasí? Velká proměnlivá oblačnost, na většině území přehánky a maximální denní teploty mezi 11 až 15 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Neplachovice na Opavsku. Tam je hlášená nehoda v ulici Hlavní. Je tam nehoda cyklisty, která se tam právě teď šetří a řeší a samozřejmě je tam i sanitka. Tak tam počítejte s omezením a malým zdržením a hlavně projíždějte opatrně. Jinak se to zdá být v pohodě, tak pokračujte ve spanělý jízdě a hlavně dojďte v pořádku. Šťastnou cestu.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rock Radio. Rockovej voraz.
2: Tak Dan už za mě párkrát zaskáknul, tak říkal, hele, víš co, já bych si v pátek vzal volno, chci si odpočinout, chci zrelaxovat, mám nějaký věci, kámoš přijede, prostě nechtěl bys to ty vzít zase naopak za mě a říkám, jasně, dlužím ti to, to víš, že jo, pomůžu rád, tak jsem tady zůstal a Dan odpočívá, no a já jsem tady za něj při rokovým voraze. Mé jméno je Kamil Dráb, pokračujeme z dopoledne, tak to spolu určitě nějak zvládneme, důležitý je, že muziky je tady spousta, takže o tu ochuzený nebudete a já myslím, že se do toho můžeme hned pustit. Takže zdravíme Dana, odpočívej, relaxuj a my pojďme na Thin Lizzy, Trautenberky a na začátek tady mám pro vás Black Crowes.

0: Iron Maiden na Rock Rádiu něco málo po čtvrt na jednu a mám tady pro vás informace týkající se našich narozenin. Už jste několikrát, řekl bych víckrát než mínkrát slyšeli, že 18. narozeniny Rock Rádia proběhnou tentokrát na Moravě, 7. listopadu v hale Datart ve Zlíně. O to nic, lupeny jsou ještě k dispozici, i když teď už o něco dražší než v září, takže v říjnu si je můžete koupit za 890 korun a v listopadu potom za 990, tak jestli chcete vyrazit, tak neváhejte. Nicméně informace nebo respektive takový lákadlo je na slušný kalendář, na ten pánský, který měl loni premiéru a uchytil se, takže i letos bude pokračování a budete si ho moct pořídit a vidět tam slušný rokový umělce. Nicméně pokud sledujete naše sociální sítě, tak se můžete podívat na to, co na vás v tom kalendáři čeká. No a vy, co jste dokonce členy slušný party, tak už si ho můžete předobjednat, protože 7. bude pokřtěn, 9. bude do prodeje, ale může se klidně stát, že se po něm zapráší a že pak už nebudete mít možnost si ho koupit. Takže členové slušný party mají možnost dělat už teď předobjednávky, případně pokud nejste členy slušný party, tak se můžete zaregistrovat a můžete si kalendář tímhletím způsobem pojistit. No a jak jsem říkal, v rámci narozenin Rock Rádia bude kalendář pokřtěn.
1: Padají vám vlasy? Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: V rokovým orazu budeme pokračovat. Za chvíli nás čekají Angliky Joe. Dáme si taky Five Finger Death Punch anebo Kabáty.
2: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
4: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
5: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: rád stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Co je? Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
4: Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok.seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
10: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
11: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
12: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
13: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
12: Více informací na rekbyty.cz.
13: Rekbyty, záruka kvality.
14: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
15: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
14: Check-in?
15: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
14: Recepční.
15: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
14: Bezpečnostní kontrola.
15: Přesně.
14: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
16: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
17: Tak nečekejte. Jezděte.
18: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
19: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
18: Více na kopecký.cz.

0: Ale my na sebe po 18 Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádný potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdej a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Čert na koze jel a kabát na Rock Rádiu ve 12:35, píseň, která není z aktuálním playlistu koncertů a turné kapely Kabát, který bohužel mělo proběhnout v rámci Brna včera a zítra a nestalo se tak a nestane se tak, protože Kabát oznámili, že tyto dva koncerty musí bohužel zrušit, což se Kabátům nikdy nestalo, strašně je to mrzí a já to chápu, protože takovýhle turné, který je rozjetý a řešit náhradní termín, je to pro lidi složitý i samozřejmě pro kapelu, pro tu vůbec nejvíc. Přesto se pánové snaží najít alternativu a snad by tyhle koncerty v náhradních termínech měly proběhnout ještě do konce roku, právě po skončení těch klasických zastávkách, které jsou naplánované, takže ještě tam by se nějak to Brno mělo vejít a měli byste vy Brňáci a okolí, který jste si koupili lísky, tak byste měli mít možnost Kabát letos vidět. Určitě je o co stát, protože jejich koncert je naprosto luxusní. Byl jsem se podívat v Českých Budějovicích a musím říct, že je to naprostá paráda. Shodou okolností jsem tam právě s Otou Váňou i chvilku mluvil a viděl jsem, jak oni opravdu dbali na to, aby tu karanténu dodržovali, aby se nestalo nic to, co právě se teď aktuálně děje. A že ani fanklub nedali možnost, aby se s nima mohli vyfotit. Říkal to tam osobně, říkal, hele, my se s váma prostě nemůžeme vidět, nemůžeme se fotit a tak dál. Zrušili už i veškerý autogramiády, které dřív byly standardní při turné Kabátu, kdy třeba přijeli do obchoďáku a vy jste měli možnost se tam s nima fotit a podepsat se a tak dál. Takže opravdu na to dbali, dávali si pozor, ale bohužel i tak se to stalo. Takže uvidíme, jak to nakonec dopadne. Každopádně věřím, že se to povede dát dohromady do konce roku a že si Kabát budete moct užít i vy z Brna okolí. No a my si pojďme dát za chvíli Guns N' Roses, dáme si Traktor 5x5 a bude taky Mike Oldfield.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Proč se culíš?
4: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
4: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
4: Navštivte L'Occitan, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
5: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
6: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
5: No nekecej.
7: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
8: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
9: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
10: No, říkala, že nic nechce.
9: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
10: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
11: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
10: Romantickou večeři.
11: Pobyt pro dva.
10: House running.
11: Jízdu v supersportu.
10: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
11: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
10: Nejlepší zážitky hledejte na
12: firmanazážitky.cz.
13: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
14: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc.

0: Komerce banka.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
3: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
4: Rock Radio. I don't like it.

0: nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
8: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Tak co koupelna, hotová?
10: Sepeš.
9: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
10: Jo, všechno hotový.
9: A co odvětrávání? Kde je větrák?
10: Větrák, co?
11: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
12: Ventilatory.cz.
13: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.

0: Hezké odpoledne přeje David Račák. V Kambodži byli zadrženi dva čeští občané, čelí obvinění souvisejícímu s drogovou trestnou činností. Dnes to potvrdil mluvčí ministerstva zahraničních věcí. Česká diplomacie je podle něj s Čechy v kontaktu a poskytuje jim standardní konzulární asistenci. Hlavní druhy pohonných hmot na Slovensku minulý týden poprvé od druhé poloviny srpna nepatrně zlevnily z předchozích dlouhodobých maxim. Prémiová paliva naopak dál zdražila, jejich ceny v zemi byly nejvyšší za posledních více než 30 měsíců. No a vedoucí Třinec bude v devátém kole hokejové extraligy usilovat o další prodloužení rekordní série výher bez bodové ztráty od začátku sezóny. Soupeřem ocelářů bude Hradec Králové. Druhé Pardubice se představí na ledě Vítkovic. No a třeba Kladno se utká ve středočeském derby s Mladou Boleslaví.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Ještě si dáme zítřejší počasí, je velká proměnlivá oblačnost na většině území. Přehánky a denní teploty mezi 11 až 15 stupni Celsia, přičemž na jižní Moravě by mohlo být až 18.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: V Plzni se bouralo v ulici Chebská, tam se řeší nehoda osobního auta, překáží to v provozu, počítejte s omezením, a Hradec Králové, Gočárova třída, nehoda dvou osobních aut, počítejte s komplikacemi a se zdržením.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokovej voraz.
2: Ano, rokovej voraz. Dan v podstatě vzal svůj rokový voraz za své a opravdu si dneska vorazil, takže mě poprosil, jestli bych za ní nezaskočil. Velice rád, protože on za mě zaskakuje taky pravidelně, tak jsme si to prohodili, takže mu popřejme, ať se mu hezky odpočívá. No a s vámi je Kamil Dráb. Já vám přeju 3 minuty po 13. hodině. Hezký den, hezký pátek 9. října. A samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky, takže nebudu zbytečně kecat a pouštím vám Arakainy, Paparouč a na začátek Soul Asylum.

0: Na Rock Rádiu něco málo, konkrétně 4 minuty po 14:45. No a mě napadlo se podívat na náš web rockovýradio.cz a zkontrolovat vaše hlasování v rokovým referendu. Jehož vítězem už byl v podstatě Marilyn Manson, protože jsme to probírali několikrát během týdne, že jeho novinka válcuje všechno. Hele, a já jsem se na to podíval. No a normálně Stouni Marilyna Mansona dohnali. Aktuálně mají obě dvě novinky, jak od Marilyna, tak od Stounu, 41%. Seven Dust, ty zůstávají za očekáváním, ale tak to se dalo čekat, 19%, takže ten souboj nakonec, tedy během dnešního dne a části zítřka, protože v 19 hodin už si pustíme vítězný album, takže ještě během odpoledne budete moct hlasovat a rozhodovat, tak tam se to celý rozštípne. V tuhle tu chvíli vlastně teda nejsem schopný je říct a přestože jsem si myslel, že Marilyn Manson teda zvítězí, tak teď pak jako nesázím. Uvidím, jak to nakonec dopadne. Máte to ve svých rukou. Vy, co jste ještě nehlasovali, tak můžete zajít na náš web rockovýradio.cz a zahlasovat. A uvidíme, jak to nakonec dopadne. Jsem moc zvědavej, kterou desku si v sobotu večer od 19 hodin pustíme. Jsou obě dvě novinky, takže jestli jste ještě neměli čas a možnost si je poslechnout, tak můžete právě v rámci rockovýho referenda. Za chvíli sahneme trochu do historie. Čekají nás Linkin Park, Vláďa Šafránek a dáme si třeba taky Red Hot Chili Peppers.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
2: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
3: To je Domanský.
2: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
4: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
6: vybrat dobrý materiál
5: a vybudovat náš domov.
7: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
8: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
9: Ahoj, tady Kuba Ryba. S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mlada, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu.
10: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
11: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBARDS.cz.
12: Náš výkup je teď totální hardcore.
13: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
15: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
16: Mami, já mám řidičák.
17: Tak tohle už neopravíme.
3: Dojezdili jsme.
16: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
17: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Das Welt Auto. Autonord.cz.
18: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita.cz.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rockového referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album

0: Posloucháte Rockovej voraz na Rock Rádiu dneska zcela mimořádně. S Kamilem máme 13 hodin a 37 minut a dozněli Red Hot Chili Peppers. Do dnešního dne se čekalo na finálního headlinera příštího ročníku Masters of Rock, tedy Masters of Rock 2027. Už tam byl Slash, Bruce Dickinson, Skillet, což nejsou samozřejmě malý jména, ale Masters of Rock čekal na odtajnění toho hlavního headlinera pro příští rok a už zhruba 3 hodiny je to venku, takže pokud jste to ještě nezaregistrovali, tak headlinerem příštího ročníku Masters of Rock budou Judas Priest. Tak, máte se na co těšit, protože Judas to je samozřejmě obrovská ikona a legenda a je dobře, že pořád hrajou, že jsou aktivní a hrajím to famózně, takže je potřeba se připravit určitě na velký zážitek. Letošní ročník byl hodně atraktivní, hlavně kvůli kapele Halloween a Marilynu Mansonovi, ale řekl bych, že Halloween přitáhli opravdu hned ten první den ve čtvrtek strašnou spoustu a masu lidí, kterou za tu dobu, co tam jezdím, není to teda dlouho, byl jsem tam asi po čtvrtý pracovně, tak tolikle lidí na headlinera jsem tam zatím neviděl. A bavili jsme se o tom právě s Karlem Barčilákem ze Sparku a on říkal, já si to pamatuju, když tady byli Judas Priest, tak ty přitáhli v podstatě stejný počet lidí, ne-li ještě víc. Takže dá se očekávat, že zájem o headlinera Masters of Rock kapelu Judas Priest určitě bude taky velký. Takže jestli už vám tohle to stačí k tomu, abyste si koupili lupen na příští ročník, tak myslím, že nemusíte na nic čekat a můžete se do toho klidně pustit. My si dáme Bon Jovi za chvíli, taky Architects nebo Noida a podíváme se na kulturní tipy, abyste věděli, co se naopak bude dít tento víkend a kam můžete vyrazit za muzikou. Tak si na to počkejte.
1: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovi je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
6: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
10: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
11: Viděl jsi to?
12: A co, jako?
11: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
12: No má bejt.
11: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutý kontejner.
12: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
11: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
12: Radši dopíjat jít do petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
13: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Ecocom. Více na cestaodpadu.cz.
14: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
18: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
19: Rock Radio, co se děje?
20: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu a že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v Modrý Vopici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Holubcová.

0: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte, jezděte!
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na kopecký.cz.
5: Když chceš

0: Sbanka.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
2: Navádění letadel?
3: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
2: Technik ve věži?
3: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
2: Elektrikář?
3: Jo, přesně tak.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
4: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
5: Hezké odpoledne přeje David Račák. Právě v těchto chvílích se v Česku otevírají volební místnosti. Voliči začnou rozhodovat o novém složení obecních zastupitelstev. Zhruba třetina z nich bude moci v úvodním kole senátních voleb ovlivnit budoucí rozložení sil v Senátu. Volební místnosti se otevřou i zítra. Nobelovu cenu za mír získala jihoafrická právnička Navane Teme Pillayová za snahu o prosazování míru a mezinárodního práva. Někdejší soudkyně Mezinárodního trestního soudu a tribunálu pro Rwandu vždy hájila principy mezinárodního právního řádu, spravedlnost a lidskou důstojnost. No a David Pastrňák se 2 góly a 2 přihrávkami zásadním způsobem podílel v NHL na výhře Bruins nad Utahem 6-1, za který se mezi třemi tyčemi objevil i střídající brankář Karel Vejmelka. Adam Klapka skóroval za Calgary poprvé v sezóně, Flames ale prohráli s Coloradem 3-7.
6: Rock Radio. Počasí.
7: Jdeme na zítřejší počasí, bude velká proměnlivá oblačnost, na většině území přehánky a denní teploty se budou pohybovat mezi 11 až 15 stupni Celsia, přičemž na jižní Moravě tam může být až 18.
4: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
6: Doprava.
7: Tak a ještě nějaký ty dopravní komplikace můžete očekávat v Praze v ulici Hertigova. Pokud tudy budete projíždět, tak se tam řeší nehoda tramvaje a chodce, to znamená velké kolony, zdržení a samozřejmě omezení. Tak s tím počítejte, v tomhletom úseku při pátku odpoledne to není žádná ňamka. Sám tudy často jezdím, takže vím, že na těch ulicích tak tam je to opravdu hodně náročný, co se týká trpělivosti. Pojďme ještě do Českých Budějovic z Mladýho do Suchýho Vrbního. Pokud jedete po obchvatu, tak na úrovni Hřebitova v Mladým, tak tam je nehoda motorky a osobního auta. Na místě je policie, hasiči, záchranka, takže tam taky očekávejte komplikace, omezení a zdržení. Tak jezděte opatrně při pátku a hlavně v pořádku dojďte.
8: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
6: Rock Radio. Rockovej voraz.
7: Poslední hodinka rokovýho vorazu je tady dneska zcela mimořádně s Kamilem Drábem, který vás zdraví 3 minuty po 14. hodině. Dneska zaskakuju já za Dana, jakožto on zaskakoval za mě teď několik pondělků, tak jsme si to prohodili, Dan odpočívá, já makám a budu makat ještě příštích 60 minut, ale nebudu na to sám, protože tady samozřejmě spousta slušných rokových umělců, který vám udělají radost. V příštích minutách Gary Moore, Lucie a taky Kissin' Dynamite.

0: Tak tohle byli Green Day, který jsme si na Rock Rádiu dali ve 14 hodin a 21 minut. Dáme trochu takového filozofického okýnka, protože já jsem tady celou tu píseň přemýšlel. Vlastně ta kapela u mě patří do kategorie, že se mi líbí a vlastně nevím, co se mi na nich líbí, protože postrádají veškeré ingredience, které u mojich oblíbenců fungují jakože na první dobrou nebo zabírají. A já jako furt přemýšlím, já je mám rád, jo. Já prostě poslouchám, kupuju si desky, všechno a přemýšlím už vlastně leta, co tu kapelu poslouchám, co se mi na nich vlastně líbí. A podobně to třeba mám i s Foo Fighters, anebo třeba se Stounama. Jo, nevím, čím to je, prostě možná je to ten komplexní pohled na tu kapelu, ta velikost, aura, hlavně koncertní, kterou ty kapely kolem sebe mají. A teď zrovna přemýšlím nad tím, že všechny tři jsou naživo opravdu skvělí, hlavně teda Green Day, Foo Fighters a samozřejmě Stouni, ty jsou prostě legenda. A já pořád vzpomínám na to, jak jsem byl na jejich koncertě v roce 2018 v Praze a tam mě absolutně dostali, takže možná ta atmosféra, prostě ten pohled, ta možnost být součástí toho všeho, tak mě prostě semlela a dostala na dráhu věrného fanouška téhle kapely. A tak to asi možná bude i u těch ostatních. No, přemýšlím, jestli ještě nějaký kapely v tomhle ranku mám. Určitě by se našly, ale teď nad tím nebudu přemýšlet. A třeba to tak máte i taky, kdo ví. Každopádně Green Day naprosto skvělý na Rock Rádiu před chvílí a věřím, že se vám budou líbit i Bitacit ještě s Milošem Dodo Doležalem. Dáme si taky Battle Beast anebo Europe za chvíli.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Tlačím,
3: ale moc to nejde.
2: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
6: Xandria. Symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely. Jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt.
7: 一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
9: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
10: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
13: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
14: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
13: Salonky.
14: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
13: Úklid.
14: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
13: Ha, kuchař.
14: Správně.
13: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
15: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
16: Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
17: O tom, že je Česká republika a předtím i Československo doslova zemí designu zaslíbenou, nemůže být pochyb. Třeba o bruselském pavilonu na světové výstavě v 58. či jeho následníku v Osace loni se vyprávějí legendy. A co se týče vozidel, tak vzpomeňte na naprosto fenomenální design Prasete nebo Škody Felicie, samozřejmě té původní. Prostě jsme už dlouhá léta královstvím designu a kde je království, tam musí být nutně král. V tomto případě mám na mysli krále s velkým K, Václav Král. Ten mi se letos dožil 90 a přestože už mezi námi není, na jeho dílo se vzpomíná dodnes. Stačí jen namátkou legendární MTX Tatra V8. Supersport, jehož design doslova fascinoval. Nebo MTX Roadster, který vznikl na základech Škody Favorit. Jeden každý tenhle kousek by stačil, aby se Václav Král zapsal mezi legendy. Navíc Král byl jedním z těch, kteří svá díla nejen nakreslili. On je uváděl život od první skici až po poslední šroubek. K tomu mu pomáhal jeho záliba v závodění. Král nebyl jen designér, ale taky automobilový a buginový závodník. Mimochodem, nevěnoval se jen autům, Supersport Java Athena 3 pade, to prostě musíte vidět. Nejlépe ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy. Právě tam běží až do března výstava s názvem Václav Tečka Král automobilového designu. A vězte, že je na co koukat.
16: Rock Radio Motokeci.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: Tak to je taková podsta Johnu Lennonovi na konci, i když on se skladbou Let It Be nemá vlastně nic společného, ani na ní nehrál. Ale dneska, právě při 9. říjnu, si můžeme připomenout výročí jeho narození.
1: Je to
0: vlastně
1: tak?
0: Oslavil 86. narozeniny. A proto tady vítám experta na Johna Lennona.
1: Nazdar.
0: Petra Jandu mladšího.
1: To si ze mě děláš schválně srandu, protože já, když jsem tady vysílal asi měsíc, tak jsem ho omylem uvedl jako John Lemon. Tak proto ze mě děláš srandu teďka, vy.
0: Ty máš rád asi nějaký ty citronový
1: čaj. Já mám rád citrony, obecně ví.
0: Ty nemáš rád Olympik, ty máš rád citron, jo?
1: Hele, oba jsou fajn.
0: Jo, tak ale to se nám krásně jako hodí, ale je blbý, že opravdu na Let It Be on tam vlastně vůbec ani nehraje.
1: No, je to
0: tam,
1: tak.
0: To všechno nahrál Paul McCartney, no. On jako sabotoval tu píseň dokonce.
1: Je to
0: ona
1: tak.
0: Se mu vlastně ani nelíbí.
1: Přesně tak.
0: Johne, vidíš to, my na tebe vzpomínáme na Rock Radio a ještě ti přihodíme takovýhle kousek do vínku. Ten tam musí mít radost nahoře. No nicméně, za mě je to všechno. Já se dneska loučím, zaskakoval jsem zadaná, předávám to teda Petrovi.
1: Děkuju.
0: Teď si tady už je rokový odpoledne, těší se, plnej energie, koukám na něj, ještě mladý, no tak.
1: No, tak víš, dneska to ještě zvládnu, zítra budu umírat.
0: Fakt, co tě čeká?
1: Ne, mám zítra koncert, ale myslím si, že, jako, že bude docela dlouhej, takže budu jako přijedu hodně pozdě domů zítra, takže v neděli celou proležím prostě.
0: Šetři se.
1: No, musím se snažit.
0: Hele, všechno, co teďkon jakože přejdeš a čemu jakože v úzovkách nafackuješ, tak to se ti pak sečte všechno.
1: A no, to máš velkou pravdu, ty brdě.
0: Ale evidentně, jako, tak děda se asi hodně šetřil, protože teď jsme ho viděli, že jo?
1: No přesně.
0: Ve 84 prostě furt jako mladý, hele, který dokonce i do mě nalýval ruma, takže jako já myslím, že
1: jako sám to nechápu, kde on to bere, ale doufám, že to budu mít taky tak jako.
0: Super. Tak jo, tak se mi hezky přeju, ať ti to utíká, no a já se s vámi loučím, přeju vám hezký víkend a uslyšíme se v pondělí. Čau.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo teplej i v chladných dnech. V Kik teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
4: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
5: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
9: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
10: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
9: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
11: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista.
12: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
13: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
14: To je Domanský.
13: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
15: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.
14: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář

0: K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
1: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
2: Informační služby?
3: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
2: Kavárna?
3: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
2: Salonek?
3: Správně, uhodlo si.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
4: Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě, otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece, hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
6: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
7: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
9: Rock Radio. Zprávy.
10: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Kristýna Ševčíková. V Česku začaly celorepublikové komunální volby. Spojeny jsou tradičně s úvodním kolem voleb třetiny senátorů. Dnes budou volební místnosti otevřeny do 22 hodin. V sobotu můžete vhodit svůj hlas do urny od 8 do 14. Výsledky z většiny obcí by mohly být známy do sobotní půlnoci. Kompletní výsledky až v neděli ráno. Některé přehrady trpí výrazným nedostatkem vody. Kvůli poklesu hladiny omezí od zítra brněnská přehrada plavbu lodí z Bystrce pouze k hradu Veveří. Kvůli nedostatku vody ukončil provoz v Lipenské přehradě přívoz mezi Horní Planou a Bližší Lhotou. Denně přepravil přibližně 100 aut, která nyní musí nádrž objíždět. Letošní houbařská sezóna byla slabá, zejména na Vysočině nejslabší za řadu let. Důvodem je sucho. V lesích mohou lidé ale i teď najít místy třeba hřibovité houby, klousky, bedly nebo babky. Houbaři by si ale měli dávat pozor na houby v řídkých lesích nebo na jejich okrajích, kde může být chladněji než v hlubších prostorech. Vědci objevili v Česku dva dosud neznámé druhy pavouků. Našli je při monitoringu mokřadů na jižní Moravě. Ani jeden z nich není pro člověka nebezpečný a nejde ani o invazivní druhy. Jak se jmenují a čím jsou nálezy zajímavé, řekne mluvčí Masarykovy univerzity v Brně Radim Sajbot.
11: U skákavky Atulus inexpectus je nález zajímavý tím, že nejbližší známá lokalita tohoto druhu leží až u Neziderského jezera v Rakousku. Zároveň se jedná o středně velký druh pavouka, takže není pravděpodobné, že by byl dosud na našem území přehlížen. U snovačky Krusturina stykta jsme naopak její výskyt v Česku mohli očekávat.
10: A to kvůli četným nálezům sousedních zemí. Tolik zprávy.
9: Rock Radio. Počasí.
12: Tak to vypadá, že dneska bude opět pršet, jde to na nás zase z západu, přijde to ale až ve večerních hodinách a bude pršet hlavně přes noc. Teploty máme venku momentálně kolem 14 stupňů a večer to právě padne asi na 6. Zítra nás teda budou čekat přehánky přes celý den, víceméně po celé České republice, možná se tomu akorát vyhne jih Moravy. Zítra teploty kolem 14 stupňů.
9: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
12: Pojďme se ještě podívat, taká je situace na cestách. Na D5 se 77. km směrem na Rozvadov jsou v sobě dva osobáky, počítejte tam s kolonou. Na silnici 360 na jich od Třebíče vidím padlej strom, takže se tomuhle ideálně úplně vyhněte. V ulici Husova v Liberci vidím srážku osobáku s autobusem, díky bohu ale bez zranění. A v Praze ještě jeden nešvar na Štěrboholský spojce za sjezdem na průmyslovou směrem na Černák. Je tam v sobě osobák s dodávkou, tak bacha na ty velký kolony.
9: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový odpoledne.
12: Tak se na to pojďme rovnou vrhnout, 15 hodin, 5 minut k tomu, rokový odpoledne začíná. Normálně by to bylo s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem. Kuba tady dneska bohužel zase není, ale v pondělí už tady budeme zase v plný palbě. Přemýšlel jsem, komu věnovat dnešní vysílání, tak jsem si říkal, že bych ho mohl věnovat hlavně lidem, co byli včera na nějaký akci, i přesto, že dneska jdou do práce úplně stejně jako já. Tak doufám, že jste si tu akci včera užili, ale samozřejmě hudbu tady mám úplně pro všechny, tak se na to pojďme rovnou podívat. Čeká vás Motorband, taky Ozzy přijde s jeho peckou Mr. Crowley. Black Label Society se sem podívají, ale tady to rokují odpoledne. Nám začnou R.E.M. a Man on the Moon. Peska už z roku 92, tomu bych ani nevěřil, ty brďo. Tak si hlavně užijte. Jedem, rokují odpoledne začíná.

0: Motorband a jejich pečka Tví oči lžou právě teďka dojela na Rock Rádiu. Máme 15 hodin 22 minut a nevím jak vy, jo, ale já si myslím, že už je na čase si zase rozdat nějaký lístky, co vy na to? Tady ten týden totiž rozdáváme lístky na Harley a dneska už je úplně poslední šance, jak se na jejich koncert buď 15.10. do Plzně, anebo 16.10. do Ústí nad Orlicí dostat. Takže rozhodně si teďka otevřete Facebooky a tam mi napište do zprávy na stránky Rock Rádia, proč bych tady ty lístky měl dát právě vám. Taky k tomu připište samozřejmě vaše telefonní číslo, abych vám odsud mohl zavolat, a nebo taky připište, na jaký z těch koncertů chcete jít, jestli buď 15.10. nebo 16.10. Takže rozhodně pište a pište, protože asi tak za hodinku a čtvrt vyberu jednoho z vás, který ode mě ty lístky dostane, a to by byla škoda si je nevzít, když už je na ně dneska ta poslední šance. Takže otevřete Facebook, ať to neprošvihnete. Já vám zatím pustím nějakou další muziku. Čeká vás The Darkness, taky Rybičky 48, anebo Pearl Jam a jejich Jeremy. Už za chvilku na rokovým odpolední.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tak tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik vody.
2: To je puch.
4: Jak od větra do zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Světy trání na jednom místě.
5: Ventilatory.cz.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovaníkrbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
9: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
10: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
11: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
12: Jsem horská gorila z Ugandy.
13: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
12: Jsem horská gorila z Ugandy.
13: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
14: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstoj.

0: Sberbanka.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
4: Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. 3 půvabné ženy, 3 epické kapely. Jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
5: Informační služby?
6: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
5: Kavárna?
6: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
5: Salonek?
6: Správně, uhodlo si.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na prácinaletišti.cz.

0: my na sebe po 18 Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Mini Řáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: The Darkness a jejich peska Is It Just Me právě teďka dojela na Rock Rádiu v 15 hodin a 40 minut k tomu a já vás samozřejmě musím pozvat na to, co se bude dít 7.11. ve Zlíně. 7.11. ve Zlíně totiž ve sportovní hale Datart budeme slavit naše 18. Rock Rádiový narozeniny. Takže hrozně doufáme, že budete u toho a taky vám doporučuji, abyste se ještě mrkli na naše stránky rokovýradio.cz, buď do naší slušní party, nebo na ty stránky jako takový, kde už si můžete podívat na nějaký videa ohledně focení našich nových kalendářů slušního rockera a slušní rockerky. A podotýkáme, že ten slušný rocker je docela nacpaný zpěvákama z českých kapel, takže nebo obecně muzikantama z českých kapel, takže doufám, že si je rozhodně koupíte, oni půjdou do prodeje, myslím, že 9. listopadu, ale i tak už se můžete podívat na nějaký videa z výroby těch kalendářů. Ale samozřejmě si na těch stránkách rokovýradio.cz taky můžete koupit lístky tady na ty narozeniny, kde tady ty kalendáře i pokříme. Takže rozhodně tam vleďte, ať něco neprošvihnete.
1: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: No a teďka nás bude čekat ještě nějaká další muzika. Marilyn Manson, taky Medved 009, ale jako první začnou Twisted Sister We're Not Gonna Take It už za chvíli.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr a
4: šíříme
5: dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
4: Ale je to na vás.
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
8: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu, nemáš nějakou radu?
11: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
10: Kazbet? A v čem jsou jiný?
11: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
10: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
12: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
13: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
14: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Tati? A promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
16: Promění.
15: A v novou sukínku?
16: Promění.
15: A v paraplíčko?
16: Promění.
15: I na obal pro pastelky?
16: I v obal.
15: A v baťůžek?
16: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
17: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
15: Tak já jdu tu petlahev vytřídit. Tatí? A...
16: Běž už.
17: Více na cestaodpadu.cz.
18: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
19: Proč se culíš?
20: Protože budeme krásný.
19: To už přece jsme.
20: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
19: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
8: Rock Radio, co se děje?
21: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v Modrý Vopici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Dryák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Holubcová. Rock Radio.

0: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
2: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
3: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
4: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
5: Tak nečekejte, jezděte!
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
7: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.
8: Ne.
9: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: odpoledne přeje Kristýna Ševčíková. V Česku odstartovaly podzimní volby. Přes 8 milionů voličů rozhoduje dnes a zítra o podobě více než 6 tisíc obecních zastupitelstev. Zhruba třetina z nich pak bude vybírat i senátora. Krátce před 15. hodinou odvolil v Černoučku také prezident Petr Pavel, který se vrátil z dovolené. Hrad původně oznámil, že se hlava státu voleb neúčastní, protože Pavel odjel na soukromou zahraniční cestu. Byla to chyba a prezident by měl jít příkladem, řekl dnes před volbami Pavel. Hypotéky v Česku dál zdražují, jejich sazby se už blíží 6%. Podle analytiků mohou příští rok tuto hranici překonat. Pro lidi, kteří plánují vlastní bydlení, tak může být výhodnější s hypotékou ještě počkat. Pokračuje ekonom Lukáš Kovanda.
1: Kdo vyloženě nepotřebuje nyní vlastnické bydlení financované z cizích zdrojů, tak možná učiní lépe, když vyčká třeba 2 roky, neboť je docela i pravděpodobné, že se vlastně vlivem těch drahých hypoték citelně omezí další nárůst cen nemovitostí.
0: Pokud se ale situace ve světě zlepší, mohly by hypotéky od druhé poloviny příštího roku mírně zlevňovat. Ski areály se připravují na lyžařskou sezónu. Některá střediska začala s výrobou technického sněhu. Například v krkonošské Rokytnici nad Jizerou práce probíhají celý tento týden. Ten příští se pak přidá i Ještěd v Liberci nebo Harachov. Areály počítají, že by se mohly otevřít v polovině prosince. Záležet ale bude především na počasí. Tolik zprávy.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Vypadá to, že dneska bude pršet celý večer a taky celou noc, jde to na nás z západu a začne to tak nějak kolem 7 hodiny, takže pozor na to. Teploty máme venku momentálně kolem 14 stupňů a večer to padne asi na 6. Zítra nás bude čekat déšť víceméně po celý den a to po celé České republice. Možná se tomu vyhne jih Moravy, ale nic není jistého. Každopádně zítra teploty kolem 14 stupňů.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Ještě se podíváme, jaká je situace na cestách. Na jižní spojce vidím nehodu osobáku s nákladňákem. Je tam dokonce neprůjezdný pravý jízdní pruh, takže můžete počítat s kolonou. V ulici Komenského v Přerově jsou v sobě 2 osobáky, díky bohu ale bez ranění. A taky je to místo té nehody poměrně docela průjezdný. V ulici Tovární v Ústí nad Labem taky vidím srážku 2 osobáků, tak si dejte pozor na hustnoucí provoz. A v ulici Okružní v Českých Budějovicích taky jsou v sobě 2 auta. Je tam dokonce nějaký bordel na vozovce, takže pozor na to.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
2: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: Máme 16 hodin, 3 minuty k tomu a rakodí odpoledne najíždí do svojí 2. hodinky. Dneska je to jenom se mnou s Petrem, ale každopádně lístky pro vás mám tak jako tak. Rozdávám tentokrát na Harley buď 15.10. do Plzně, anebo 16.10. do Ústí nad Orlicí. Tak mi pište vy, kdo o ty lístky máte zájem, ať vám tak za 40 minut můžu tady ty lístky darovat, teda jenom jednomu z vás. Teďka už se ale samozřejmě dáme další muziku, protože na co taky čekat. Čekají vás Kerni, taky přijde Baby Metal, ale teďka jako první se rozjíždí Brian Adams s jeho peckou Somebody, tak si na to pojďte trošku trsnout, ne?

0: Advents a jejich peska SOS právě teďka dojela na Rock Rádiu. Máme 16 hodin, 19 minut k tomu. No já vás zase musím pozvat na jednu docela zajímavou akci, která se teďka bude dít 26. června příštího roku v O2 aréně. V úzovkách nejnenáviděnější kapela opět dorazí do Prahy, budou to Nickelback. A vím, že jako nějaký lidi proti ním mají docela svoje výhrady, ale samozřejmě tady ta kapela prostě má svoje místo, jako jo, má dokonce i svoje místo tady u nás na Rock Rádiu, protože tady docela dost často hrajeme a musím říct, že teda dřív jsem byl taky jeden z těch, který jako jí docela jako neuznávali, jo, říkal jsem si, že to prostě není úplně ono a tohleto, ale teďka člověče, čím jsem starší, tak mě začíná nějak víc bavit, ty brdio, musím uznat. Klidně mi napište do zpráv na Facebooku, co si o tom myslíte vy, jaký máte na Nickelback názor, ale jako vlastně proti ním vůbec nic nemám. Ne, že bych byl nějaký jejich skalní fanoušek, ale prostě mi nějak asi vůbec jako nevadí. Děj vlastně. No každopádně budou tady v O2 aréně 26. června, takže samozřejmě vy, kdo je máte rádi, tak si myslím, že byste si mohli do Prahy zavítat tady na ten docela, si myslím, že to bude fajnový koncert. Psali tam, že tam pojedou zase ty jejich největší hity, takže rozhodně si u toho zaskotačíte, zařvete a tak dále. Teďka už se dáme samozřejmě další muziku. Pretty Maids vás čekají, taky Aleš Brichta anebo Whitesnake už za chvíli.
1: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
2: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
7: Ahoj, tady Kuba Ryba. S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mlada, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu.
8: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
12: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
13: No, říkala, že nic nechce.
12: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
13: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
14: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
13: Romantickou večeři.
14: Pobyt pro dva.
13: House running.
14: Jízdu v supersportu.
13: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
14: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
13: Nejlepší zážitky hledejte na
15: firmanazážitky.cz.
16: Skonto nabité.
17: U
15: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu z konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
16: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
17: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
16: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
18: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rockového referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album na

0: Pretty Maids a jejich pecka Face the World právě teďka skončila na Rock Rádiu. Máme 16 hodin 38 minut k tomu. Já si myslím, že už je na čase si rozdat nějaký lístky. Já už znám jméno výherce, takže já se s tím člověkem teďka spojím a za chvilku už tady všichni uslyšíme.
1: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
3: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo,
5: iPhone 17,
6: laserové projektory,
5: sluchátka Apple Beats
6: a stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
8: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
11: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
14: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
15: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
16: Mají jen pěkné T-shirt,条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
17: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
0: Rock Radio. Po malý pauze jsem zpátky a konečně tady ve studiu nejsem sám. Je tady totiž se mnou Ráďa, který ode mě dneska dostává dva lístky na Harley. Ahoj Ráďo.
18: Ahoj, Petře, čau.
0: Tak prosím tě, já ti moc krát gratuluju, že ty lístky jsou tvoje. Ty jsi mi totiž psal, že už jste hodně dlouho s manželkou nebyli nikde zapařit. Tak jak je to možný?
18: Je to pravda, no, protože jsem měl takový zdravotní průser a moc jsem nemohl chodit do teďka.
0: Ježišmarja, no a už je to v pohodě, budeš tam moci trošičku jako zatancovat?
18: Na jedný roze, jo.
0: No tak to, tak to tam ale rozjedeš i tak určitě, ne?
18: Jasný, že jo, to je jasný. A když tak to rozjede manželka za mě.
0: Přesně tak. Hele, a bude to poprvé, co jdete na Harley, nebo už jste párkrát byli?
18: Ne, už jsme byli.
0: Hezky, tak jo, to
18: já
0: jsem,
18: mám Harley rád.
0: Tak to jsem rád, že lístky jsou opravdu jako u fanoušků, to je to teda skončili dobře dneska, že jo?
18: Jasný, to je paráda, já mám radost velikou.
0: Perfektní, jo. Tak jsem moc rád, že máš radost, Ráďo. Hele, tak pošle mi když tak nějakou fotku, jo, jak jste si ten koncert užili a hlavně to tam pořádně proskotašte a aspoň něco dobrýho k pití si dejte, jo?
18: Určitě, pošlu a užijem si to moc.
0: Tak hele, děkuju. Ráďo, měj se, ahoj.
19: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock.
0: Tak dneska se nám do sebou vedlo rozdat nějakou radost, ale nebojte se, od pondělka budeme rozdávat další lístky. Teďka už se hledám nějaký kabáty a jich burlaky, co ty na to?

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí RekBity, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbity.cz.
5: RekBity, záruka kvality.
6: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jisku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
8: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
7: Salonky.
8: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
7: Úklid.
8: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
7: Ha, kuchař.
8: Správně.
7: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
9: Ahoj, tady Kuba Rybář. S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v oplečení, v jakým jsme hráli za mlada, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu.
10: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
11: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
12: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz.
13: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
14: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
13: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
14: A můžete využít i výhodné financování.
13: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
15: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.

0: Krásné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková. Větší zájem o komunální volby než v minulých letech byl dnes od otevření volebních místností v Kožlanech na Plzeňsku. Podle volební komise je to dané souběhem s referendem o stavbě 3 větrných elektráren. Problémy s hlasovacími lístky už se objevily ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku. Lidé je dostali do schránek chybně vytištěné. Na jedné straně jsou uvedeni kandidáti z této zhruba 3000 obce, na druhé straně jsou ale vytištěny kandidáti z Kobeřic na Opavsku. Pokud by chybný lístek voliči použili, byl by při sčítání hlasů považován za neplatný. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou. Nafta stoupne na 47,67 koruny za litr. Benzin bude stát 46,48 korun za litr. Stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva. Agresivní nákaza zajíců se rozšířila do středočeského kraje. Výskyt veterináři potvrdili v okrese Mělník. Nákaza není nebezpečná pro člověka ani jiná domácí zvířata. Králíky domácí je možné proti nákaze nechat vakcinovat. Mariánské lázně o víkendu provoní jablka z kořice a podzim. Na tamní kolonádě se uskuteční už 14. ročník lázeňského festivalu jablek. Na co se můžou návštěvníci těšit, řekne mluvčí Karlovarského kraje Jitka Čmoková.
1: Chybět nebude tradiční klání o nejkrásnější jablko a nejchutnější jablečný moučník. Součástí programu bude také slavnostní vyhlášení a předání ceny vítězi soutěže Zelená hvězda Karlovarského kraje 2025.
0: Tolik zprávy. Přeji vám hezké odpoledne.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska to vypadá, že bude pršet, začne to až ve večerních hodinách, ale vypadá to, že bude pršet po celou noc a taky samozřejmě po celý zítřek. Jde to na nás ze západu, takže se na to můžeme postupně připravovat. Venku máme momentálně kolem 14 stupňů, večer to padne asi na 6 a zítra tomu bude úplně přesně zrovna tak.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Dejte si pozor na D1 na 222. kilometru směrem do Prahy. Osobák jsem totiž srazil s pár divočákama, takže prosím vás pozor, ať se nestane další tragédie. V ulici Bělehradská v Ústí nad Labem jsou sobě dvě auta, díky bohu, ale bez ranění. A jednu kolonu najdete v ulici Kbelská v Praze, kde si je osobák s nákladňákem v sobě. Taky se dejte pozor na Blanku. Ve Strojovském tunelu v Praze je totiž směrem na Smíchov nehromadná nehoda třech osobáků, takže už tam můžete očekávat docela dost velkou kolonu.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
3: Máme 15 hodin a skoro 5 minut k tomu a rokový odpoledne najíždí do svojí třetí hodiny. Samozřejmě tady máme svátek o páté, takže všem Sárám a Štefanům přeju všechno nejlepší k jejich svátku. A doufám, že tady ten výběr se jim bude docela líbit, protože mám tady vybraný zase nějakých docela pár fajnových pecek. Začneme peckou od Avantage se jima Dying for an Angel. Pak budou taky vohnouti, i Eric Clapton se přijde podívat, ale teďka už tady tu Avantage pojďte pořádně užít. Rokový odpoledne pokračuje.

Koťaty koprový a gulášový fiží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučky vykrojí.

0: Within Temptation a jejich pecka What Have You Done právě teďka dojela na Rock Rádiu. Máme 17 hodin, 21 minut k tomu a já mám pro vás zase jednu docela velkou zajímavost, jo. Jestli se někdo chystáte do Ameriky, tak jako řekněme koncem října nebo začátkem listopadu, jestli se chystáte konkrétně do LA, tak zítra byste se asi měli mrknout na internet, protože zítra se spustí prodej vstupenek na, vypadá to, že možná úplně poslední koncert Aerosmith. Já vím, že oni už jako měli poslední koncert, jo, ale oni se zase ještě jednou vrátí. 29. října, 1. listopadu totiž v Hollywood Bowl odehrajou ještě další dva koncerty. Oni totiž, když začali jejich minulý turné, tak po třech koncertech to museli zabalit, protože Steven Tyler si prostě urval hlasivky s tím, že už to jako nikdy nebude dobrý. Ale vypadá to, že se to asi docela zlepšilo, protože prostě ještě ty dva koncerty chtějí odspívat. A budou tam s nima hosti jako Slash, Billy Idol, Duff McKagan z Guns N' Roses, jo, Sammy Hagar, Chad Smith z Red Hot Chili Peppers, taky Run DMC tam budou, no prostě obrovský line-up, neskutečnej tam bude. Takže si myslím, jako, že jestli se chystáte do LA, tak byste u toho rozhodně měli být, protože možná už takováhle příležitost nebude vůbec. Ale na co nemusíte čekat ani chvilku, tak je další muzika tady na Rock Rádiu. Bon Jovi vás čeká, taky Amarant, ale začneme s nouzecností.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
4: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
5: Navádění letadel?
6: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
5: Technik ve věži?
6: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
5: Elektrikář?
6: Jo, přesně tak.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
7: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok.seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč. S 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
11: Znám lepší. Skla prostroje CZ.
10: Co?
11: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
10: Skla prostroje CZ.
11: Specialista na skla pro pracovní stroje.
12: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
13: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc

0: Sberbanka.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
4: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
5: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
7: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

Rokový odpoledne. Much good. Come from the roof.

0: my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Bon Jovi a You Give Love a Bad Name právě teďka dojelo na Rock Rádiu, no a už to ale bohužel jistě značí konec rokovýho odpoledne. Máme tady konec pátku, takže já už se s váma rozloučím, za chvilku mě tady vystřídá kapitán a vy si už samozřejmě můžete promyslet, co si od něj budete chtít tady v ten páteční večer nechat zahrát. Já vám ještě zahraju tady pár posledních pecek, jako třeba Red Hoty, taky Protea anebo Kysáky a uslyším se s váma samozřejmě klasicky zase zítra, teda ne zítra, vlastně v pondělí, máme před sebou víkend, takže v pondělí od 3 do 6 a už v plný palbě i s Kubou. Tak se mějte, jo? Čus!
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
8: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
8: Pobyt pro dva.
7: House running.
8: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
8: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
9: firmanazážitky.cz.
10: Jsem horská gorila z Ugandy.
11: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
10: Jsem horská gorila z Ugandy.
11: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
12: K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
13: Komín musí mít pořádný tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
14: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
15: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
14: Salonky.
15: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
14: Úklid.
15: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
14: Ha, kuchař.
15: Správně.
14: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
16: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
17: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
16: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: Pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok Radio. Rok Radio. Co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v Modrý Opici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Holubcová.

ten atentát. Desítky nevinných

0: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely, jeden večer. 15. říjen, Pražský distrikt.
4: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
5: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
6: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
5: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
6: No, to by šlo.
5: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
8: Krásný podvečer přeje Kristýna Ševčíková. Prezident k volbám nakonec dorazil. Petr Pavel přiletěl zpátky do Česka a v Černoučku se krátce před 15. zúčastnil hlasování v komunálních volbách. Hrad původně oznámil, že hlava státu k volbám nedorazí kvůli soukromé zahraniční cestě. A u tématu ještě zůstaneme. Aplikace e-doklady zatím funguje bez potíží, sdělil mluvčí digitální a informační agentury Jakub Palata. Agentura od začátku komunálních a senátních voleb registrovala jen několik případů, kdy občané hlásili problémy s prokázáním. Jedna volební komise také hlásila potíže, všechny problémy se ale podařilo obratem vyřešit. Odbornou pomoc s duševním zdravím vyhledává čím dál víc lidí. Všeobecná zdravotní pojišťovna proto svým klientům přispívá na psychosociální podporu 5000 korun. Kam peníze konkrétně míří, ví mluvčí VZP Viktorie Plívová.
9: Využít je mohou až na 10 sezení u terapeutů. Zájem o tento příspěvek neustále roste. Požádalo o něj už téměř 100 000 lidí, mezi které VZP rozdělila zhruba 300 milionů korun. Do programu jsou dnes zapojeny už stovky terapeutů, kteří nabízí sezení dětem i dospělým.
8: Jejich seznam najdou zájemci na webových stránkách Všeobecné zdravotní pojišťovny. Wimbledonská šampionka Linda Nosková si letos poprvé zahraje na tenisovém turnaji mistryň. Dnes to oznámila WTA. Finále sezóny bude od 8. do 15. listopadu hostit Indian Wells a Česko by na něm mohlo mít až 3 zástupkyně. A tím zprávy končí.
10: Rock Radio. Počasí.
11: Moc krát děkujeme, drahá, za zprávy a pojďme se podívat na počasí a jak to vidí Český hydrometeorologický ústav na sobotu, tak máme očekávat převážně zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v Čechách i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty na 16 stupních, na jižní Moravě dokonce 18, no a v 1000 metrech na horách pouhých 7 stupňů Celsia.
7: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
11: Na Masarykově náměstí v Jindřichově Hradci nehoda dvou osobních aut, projíždíte tam opatrně. No a v Ocelářské ulici v Praze taktéž nehoda dvou osobních aut, blokujete tam dopravu, tak určitě dávejte pozor, buďte hlavně trpěliví. Na D1 na 183. a 5. kilometru na trase Praha, Polsko, státní hranice je neprůjezdný levý jízdní pruh, překážku na vozovce tam tvoří nehoda tří osobních aut, tak jeďte opatrně a ať jedete na čemkoliv, čemkoliv nebo kamkoliv, hlavně doražte v pořádku.
7: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na psání.
11: Říci, máme skoro 3 minutky po 18. hodině, je tu konečně pátek, všichni máme svátek, protože všichni jsme blázni, jenom já jsem letadlo, přátelé, a máme taky 9.10., což je krásné. Čeká nás víkend, jak ho rozjedeme, je čistě na vás, pojďte se mnou projet krásně na vlnách rockové muziky, rockovou výpravu za muzikou, která se zove Rock na přání, jinak vás zdraví samozřejmě váš kapitán na vlnách slušný rockové muziky Jirka Vajgis a pustme se rovnou do toho, volejte mi do kapitánský kajuty na 725844424, pište na Messengera a do mailu. No a na úvod si dáme na kuráž whisky, dokonce in the jar od Metallica a během téhle 5 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhuu!

0: Tak na zdraví, přátelé, rozjeli jsme to z Whiskey in a Jar od Metallica a dáme si opět nějakou českou píseň. Dominik Hodný mi psal. Poprosil bych zahrát písničku od Aleše Brechty, Když po tobě jdou. Děkuji předem. Jasně, tak když po tobě jdou, musíš to nějak řešit. My to vyřešíme tak, že si pustíme tuhle tu nádhernou píseň.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak to byla Černá labuť od kapely Struts, neboli Black Swan, anglicky, English, ano. A teď si dáme něco k narozeninám, přátelé, psala mi Alžbětka, mail už včera, říkal jsem mi, připomeň se mi dneska, udělala to, to je super. Prosím o zahrání písničky The Show Must Go On, mému milému manželovi Mírovi k 50. narozeninám, přeji mu jen to nejlepší, jsem moc ráda, že tě mám, to je vzkaz pro tebe, Míro, a budu ještě radši, když budu moci s tebou prožít ve zdraví dalších spoustu let. A nic si z té padesátky nedělej, chlapi 50+, jsou nejlepší, díky za tebe, Alžběta. Jo, to se mi líbilo, já jsem, teda samozřejmě Míro, promiň, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a kopec randy navrch od nás z Rock Rádia, ale jednou jsem takhle viděl krásný jako fotku v jednom dabingovém studiu, nebudu jmenovat pana herce a majitele, a on tam měl fotku někde z nějaký Afriky, s nějakýma domorodcema a vysmátej tam byl, a pod tím je nápis Život začíná po 50. A potom, protože už je mu víc, tak tam to pade přeškrta, je tam napsáno po 60. Jo, život začíná furt, přátelé, po 70, po 80 a jednou zase skončí, ale tato show bude pokračovat, tak Mírovšenej.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto-police.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovaníkrbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
5: Sakra! Moje záda.
6: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
9: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
10: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
9: Informační služby?
10: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
9: Kavárna?
10: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
9: Salonek?
10: Správně, uhodlo si.
9: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na prácinaletišti.cz.
11: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
12: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
11: Co?
12: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
11: Skla prostroje.cz.
12: Specialista na skla pro pracovní stroje.

0: Od srdce belabel.cz.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.

0: Krásně nám to tady doprší a listopad nás čeká, přátelé, za chvíli, už za měsíc. No, uvidíme, zda bude pršet, snížit či padat z oblohy něco s hákem. To uvidíme. Každopádně, co je jisté, že si dáme teďka nějaký arakajny. Volal mi Martin, že bych chtěl zase pro neziskovku Asistence, která se stará o vozíčkáře, pro všechny slušný rockery a rockerky zahrát k zemi přibitej. Tak jo, tak si tuhle tu parádní energii nabitou šlehu dáme. No a pak samozřejmě pojedeme dál. Ale v naší krasojízdě, jak je naším dobrým zvykem, přátelé.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na přání.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
2: To je Domanský.
1: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
5: Check-in?
6: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
5: Recepční.
6: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
5: Bezpečnostní kontrola.
6: Přesně.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
10: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
11: Viděl jsi to?
12: A co, jako?
11: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
12: No má bejt.
11: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutý kontejner.
12: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
11: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
12: Radši dopij a jdi to petkový třídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
13: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
14: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
15: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
16: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
17: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
16: Více informací na rekbyty.cz.
17: Rekbyty, záruka kvality.
18: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
19: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
20: vybrat dobrý materiál
21: a vybudovat náš domov.
22: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
23: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
24: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: A už jsme ve vysílání. Přátelé, ano, je 18 hodin, 49 minut. Tohle byli taky bývalí kudrnáči Europe, The Final Countdown. Už jsme se dozvěděli konečně teda, že měli na palici tu vodovou trvalou. To jsme rádi, protože foukaná by jim nevydržela, že jo, jak jim foukal ten vítr do těch vlasů, to by jim to celý rozfoukal. Tak, přátelé, co si dáme teď? Ano, další narozeniny. Psal mi tady Václav Baklík maila. Ahoj Jiří, chtěl bych nechat zahrát Tondovi k 40. narozeninám na všechno nejlepší a buď furt takový, jaký jsi, a píseň by měla být od Krucipisku Mamánek. Předem děkuji, Vašek. Samozřejmě Street Hajček to za chvilku rozjede. Tobě, Tondovi, ke 40. přeju hodně štěstí, zdraví jako pec randy na vrch, jako vždycky. No a předtím, než se to rozjede celý, tak přátelé, tradiční výzva pro vás. Kdo by chtěl zahrát při pátku VIP píseň na přání hned po hodině 7, vymýšlí jazyk pro časové znamení a samozřejmě taky tu situaci, ve které by ho chtěl načapat. A teď už Mamánek!
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak, přátelé, tohle byly Popadouče Ninth Life a my tam švihneme ještě jednu píseň. Jakub Bubněk mi psal mailem, zdravíčko všetkým, poprosil by som zahrať pre všetkých Judas Priest, a keď ich nám dali na Masters of Rock, doufal som, že budú Amon Amarth, ale aj Judas poteší. Já si myslím, do toho Honza Šifta, zase hlídač našeho kalendáře, připomněl, že 9. října je to přesně 48 let od vydání alba Killing Machine od Judas Priest, tak prosím, vyber nějakou pecku. Z tohohle alba tu nic nemám, ale můžu posloužit albem z roku 1986 Turbo a dáme si píseň Parental Guardians.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Maukaj, Lutrak at Ash Akmuk, Sauron Lat Ulgash at Lat Durp at Ur Ishi Ash Burz Burz Burz Baurop Gag Burz Kak Urz Op Let Ultrak at God Lik Ishi Ak Krup at Shok Prag Gon.
1: Tak dnes jste slyšeli, přátelé. Přátelé, je 7 hodin. Všechny vás zdraví Sauron. Jak víte, dnes slavím své 666. narozeniny. Zvu vás všechny do hospody a očekávám čokoládový dort. Tak přátelé, to bylo Jazykem Mordoru, tak jak si to dneska přála Lucie Kopečková, která napsala: Ahoj kapitáne, poprosím o časové znamení v jazyku Mordoru. Situace: Sauron slaví narozeniny a zve nás všechny do hospody. Jako dárek očekává čokoládový dort a vřelé obětí. Sauron vás vřele nikdy neobejme a po jeho obětí většinou zemřete, to víte sami, proto jsem ho tam raději v časovému znamení nedoporučil. Tak, milá Lucinko, můžeš si za svůj originální a skvělý nápad, který mě jistě pobavil a doufám, že i vás, něco přát a my si na úvod naší druhé půlky roku na přání, kterou teď otvírám, dáme Rammstein a Ausländer, to je jaký Mordor.

Jawohl, das ist gut, přátelé, tak to bylo Ausländer od Rammstein samozřejmě. A co si tady vybrala za ten svůj Mordor? Milá Lucka Kopečková píše, pecka, prosím o Highway to Hell, jedeme totiž na svatbu jako hosté. No tak snad ta svatba úplný peklo nebude a jestli to bude pravá jihočeská, tak, to bude krásný, i když se bude třeba konat na severní Moravě. Přátelé, hlavně, ať vám svatba dobře dopadne, ať si řeknou ano, a my se rozjedeme dálnicí přímo do pekla společně s elektrikářema AC/DC. Rock Radio, Rock Radio, Rock

0: přátelé, krásný nápad na víkendovou činnost. Sex on fire, sex na ohni, přátelé, co vy na to? No, každý to má po svém, samozřejmě takhle to měli Kings of Leon a my si dáme nějaký jeho šánky od Bobří řeky. Ano, myslím tím kapelu Nickelback z Kanady. Od ty si volal David, který by chtěl pro svou milovanou maminku Alenku nechat zahrát nějakou pěknou píseň, kterou to jsem úplně nerozuměl. Tak já doufám, že stejně jako já se cítíš ty, Davide, too damn good. Feeling way too damn good. Bude ta píseň pro tebe, Alenko.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat.
2: Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
3: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
4: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
5: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: voda.
1: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Pomoc! Nemůžu dýchat.
4: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.

0: Píseň z milénia Iron Maiden, album Brave New World a písnička The Wicker Man. Taková byla muzika u nás v roku na přání na vašem oblíbeném rock rádiu a s váma je u toho všeho váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Tak posuneme se dál, dáme si zase nějakou češtinu. Zase jsem tady dostal krásný úkol, dala mi ho Iveta Šedivá. Ahoj kápo, když jsou ty volby, zahraj od Dana Landy, Klaun je král, nebo nevím, jak se to jmenuje. Díky moc, na to dáš. Tak já jsem říkal, no tak buď je to ta předělávka od Karla Kryla, anebo pokud je to část textu, tak je to v písni Protest Song. Tam jsem se trefil, takže to jsem rád. Do toho mi ještě volal Sandokan, který bych chtěl pro svoji ženušku Vladěnku nechat taky zahrát nějakýho Landu a mám Vladěnce zkázat, prej nemáš Sandokana příliš popouzet, tak to řekl. Tak jo, tak pro vás všechny lidi je tady Dan Landa a Protest Song. Pojďme protestovat.
1: Rok na přání. Rock Radio.

z bezmocí otroků. Pouta schovává občan svobodný, klopí zrak k zemi.

je všechno v pořádku. V tom našem okolí, pod teplou peřinou, dobře se chrý. Co bolí druhé, nás přece nebolí.

0: Máme starý romantik Lenny Kravitz s péčkou Believe a teď už něco do Jirska si dáme. Už druhý den mi tady psal Jakub Piško, zdravím kapitáne, jak se daří? Hele, daří se skvěle, děkuju za optání a doufám, že to by se taky daří dobře. A dál tady Jakub píše, mohl by si prosím tě zahrát Brothers of Metal, please, pro nás všechny, co poslouchají v Jirsku. Díkes, Jakub. Hele, přátelé, whisky jsme si dávali na začátku, i když americkou, tak si můžete teďka připít irskou whisky a pustíme si píseň Kaunas Dagas od Brothers of Metal, jak jste si přáli. Jakube, zdravím, ať se vám tam dobře žije a tady to máte.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 39.
3: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
4: Já nový plot mám.
5: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
6: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok.seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
7: Sakra.
8: Za tohlí lidé dělají za tohlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
9: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
10: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
9: Navádění letadel?
10: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
9: Technik ve věži?
10: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
9: Elektrikář?
10: Jo, přesně tak.
9: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
11: K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5 000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.

0: nás vzali Nightwish s peckou The Phantom of the Opera a my si teďka dáme zase nějakou pěknou českou píseň. Jsme téměř ve finále našeho pořadu Rok na přání na Rock Rádiu. Tak komu vyplníme přání? Tentokrát mrknu na to. Ano, psal tady Martin Šebek. Čau kapitáne, prosím tě, zahraj a Panoptiko a dejte mi pro vás do garáže do Vítězné u Dvora Králového nad Labem. Ať se mi líp usazuje motor do traktůrku, to už vypadá, že to bude na dlouho. Díky moc, věrný námořník Martin Šebek. Samozřejmě pro vás doufám, že potřebuješ na ten motor, ne na sebe, a já ti přeju, ať ti ta práce dopadne dobře a všecko funguje tak, jak má, a traktor samozřejmě klape dle tvých představ.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na přání.

Sting, přátelé, a je to tady. Máme tu konec našeho pořadu Rok na přání. Tak, čím to zakončíme? Pokud jste si mysleli, že dneska neuslyšíte naši páteční hymnu od alkoholu v pátek k večeru, tak jste se spletli. Já jsem jenom čekal, kdo s tím přijde jako první. No a Veronika Jurajdová byla ta první dneska. Čus, kapitáne, chtěla bych zahrát alkohol v pátek k večeru, když je ten pátek. Děkuji. Ano, logiku to má, samozřejmě. A s touhletou písní, naší páteční hymnou, se dneska rozloučíme. Oťa se Hereše pozdravíme, slušně, jako žlababu. Ahoj. No a přátelé, pěkný víkend vám přejem a pro dnešek se s váma loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis a těšit se na vás budu zase v pondělí u roku na přání po 18. hodině. Do té doby se mějte, jak chcete a něco pro to dělejte. Pic!

0: super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc

0: Komerce banka.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte. Jezděte.
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.
6: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
7: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
8: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
9: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
8: Více informací na rekbyty.cz.
9: Rekbyty, záruka kvality.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: O tom, že je Česká republika a předtím i Československo doslova zemí designu zaslíbenou, nemůže být pochyb. Třeba o bruselském pavilonu na světové výstavě v 58. či jeho následníku v Osace loni se vyprávějí legendy. A co se týče vozidel, tak vzpomeňte na naprosto fenomenální design Prasete nebo Škody Felicie, samozřejmě té původní. Prostě jsme už dlouhá léta královstvím designu a kde je království, tam musí být nutně král. V tomto případě mám na mysli krále s velkým K, Václav Král. Ten by se letos dožil 90 a přestože už mezi námi není, na jeho dílo se vzpomíná dodnes. Stačí jen namátkou legendární MTX Tatra V8. Supersport, jehož design doslova fascinoval. Nebo MTX Roadster, který vznikl na základech Škody Favorit. Jeden každý tenhle kousek by stačil, aby se Václav Král zapsal mezi legendy. Navíc Král byl jedním z těch, kteří svá díla nejen nakreslili. On je uváděl život od první skici až po poslední šroubek. K tomu mu pomáhal jeho záliba v závodění. Král nebyl jen designér, ale taky automobilový a buginový závodník. Mimochodem, nevěnoval se jen autům, Supersport Java Athena 3 Pade, to prostě musíte vidět. Nejlépe ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy. Právě tam běží až do března výstava s názvem Václav Král automobilového designu. A vězte, že je na co koukat.
0: Rock Radio Motokeci.

poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z Brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry,

0: My to všechno máme. Oblečení pro slušní rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia na www.rockviradio.cz.
1: To je do práce, na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
0: Slušnej rockovej e-shop na rockviradio.cz. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane? Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rockviradio.cz.

0: Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.
1: Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy a

0: vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Příjemné počasí vám přeje jedinečný web www.rokoviradio.cz. Všechno o nás, o rokový muzice. www.rokoviradio.cz.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Radio.

Grass still withers and the flower falls.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětské věci.
2: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia na www.rockviradio.cz.
1: To je do práce, na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
2: Slušnej rockovej e-shop na rockviradio.cz.

0: Voní vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
3: Myslíš, že to je tím?
2: Kdyby víc hulili, tak by se nemohli tolik lhát. Možná by se i přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
3: Možná máš pravdu. Ale určitě je tahle země pěkně skurvená.
2: No tak to každopádně. Ostatně jako jakákoliv jiná země.
1: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: No, a pak... No, a pak jsme šli do takového podniku tady, jo. A my jsme si mysleli, že to je kulečník. No, tak ten blezen. No a, poskej se. Normálně hledáme ty koule. A on tam nějaký chlap.
2: Ty jsi pobrskala botu.
1: Promiň, ale dělal striptýz, to si vy jste mladí, tomu nemůžete vůbec rozumět, ale Ježiš, nás to tak vzalo, ty blaho, to mě konkrétně nejvíc.
0: Rock Radio, konec legrace.

Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Fuj, ty smrdíš. Kdo ví, co s tou korvou dělá?
2: Jak dělá? Co dělá? Ona dělala? Co se měla dělat?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Srovnejme si čas. Přesně za 20 minut se sejdeme u stolu.
2: Nemám hodinky.
1: Dobře, tak za 15.
0: Rock Rádio. Konec legrace. Give me fuel, give me-